0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: pride.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hi, I'm Gracie DeBrons.
8: It's Olivia Rodrigo.
9: Hi, we're Blackpink.
6: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky, ho?
3: Vždycky lístky na nejlepší.

Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

61 tisíc. Změna by tak mohla legalizovat až 90% současného Schwarz systému. Návrh teď projedná sněmovna. Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním spotu Putinova jednotného Ruska. Ruská hokejová hvězda v něm stojí po boku ministra zahraničí

0: populární. Fajn.
1: Nehody zatím hlášeny pouze na silnici u obce Holešov, okres Kroměříž, tady se srazily dva osobáky, překáží na vozovce a průjezdy zde se zvýšenou opatrností. No a nehoda taky hlášená v ulici Čapková, týniště na Torlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. Tady také došlo k dopravní nehodě, tak když tak to vemte jinudy, nebo tudy projíždějte opatrně. Tolik dopravě, teď už Morning Bush na fajnu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Ja mám normálne pocit, moje milá kolegyne Wendy, že normálne cestujeme časem.
1: Jak to?
0: Včera sme byli tady a teď už sme zase tady. A teď ani nemrknem a budeme zítra už zase tady. A myslím, že ostatní to mají stejne. Třeba, že teďkon už zase sedí v autě do práce, jedou do práce. Uha, no tak to pojďme nějakým způsobem přežívat. Startuje Morning Boost, je 6 hodin ráno s váma Fiky, Wendy a taky je s náma mega dobrý playlist.
1: Šíkala Xiaomi, Jacksemi, Ian Kidron, Riptide, nebo teď už Shakira, Burna Boy, daj.
0: Jdem na to, hezký ráno.

0: Krásné dobré středeční ráno, tohle to byla Rugel, její Wishful Thinker. 13 minut po 6 hodině na fajnu.
1: Já jsem včera šla s kamarádem nakupovat, protože se říkal, že jo, za pár týdnů je jako Halloween, taky, že by se chtěl jako vyzdobit dům do toho stylu Halloweenu a na dušičky taky. Tak jsme se zbalili, šli jsme do obchodu.
0: A?
1: Proto, abychom si koupili už vánoční ozdoby.
0: Vánoční?
1: Mhm. Tam nebylo nic z Halloweenu. Tam už byly Vánoce. A Halloween byl jenom do prodej. Takže tam zůstaly ty nejhorší věci z Halloweenu.
0: Já vím, čím to je možná.
1: No.
0: Protože věci na Halloween si směla koupit už půlce léta, jo?
1: No.
0: To jste prošvihli.
1: To je hezký, no. A...
0: Venku 40 stupňů, babička doma, co nutně potřebuje klimatizaci a led, ale ne, my správně měli kupovat pavouky, co se hodí k záclonám.
1: Mm-hmm.
0: A jaký dekorativní kostlivec nejmíň připomíná Filipa Turka. Jo, to jste prostě prošvihli, prokaučovali jste to.
1: Jo, jako by mě to je jedno, já se tím vyzdobovat barák nebudu. Jako překvapilo mě, že přijdeš a jdeš k těm regálům, kde očekáváš tu oranžovou, tu černou barvu, tu...
0: A tam už Santa Claus.
1: A tam už Santa Claus.
0: Ty krás.
1: Baňky na strom, nebo jak tomu říkáte, ozdoby. Takže já jsem, jenom jsem na to koukala a říkám, aha. A on se sám podíval a říkal, aha, takhle to zase výzdobu mít nebudu.
0: Mohl by být, prosím, ten nejmenší horor na Halloweenu to, aby se to dal koupit fakt, když je Halloween a ne prostě před, třeba půl roku před Halloweenem?
1: Mm-mm.
0: Ne, ne. Ah, tak vidíme, no. Mě zajímá, jestli třeba až budu chtít kupovat jako ozdoby, tak jestli tam ještě vůbec budou.
1: Ne, já si myslím, že v zimě už můžeš kupovat ozdoby na jaro.
0: To už můžu
1: koupit Vánocema.
0: Třeba plavky, třeba na,
1: no.
0: Do bazénu, ne, třeba. Opalovací krém třeba.
1: Já si myslím, no.
0: Super. Mm-hmm. Nejlepší dárek pod stromeček.

0: Jejich Go, tady na Fajnu, 21 minut po 6 hodině, krásné dobré středeční ráno a stejně jako Blackpink, my jedem dál taky.
1: Dáme si tady něco, co možná budete chtít na repeat. Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It.
0: Co už možná tak jako trošku na repeat jede nějakou tu chvilku, je tohle. Pro někoho to už možná jde na repeat až moc, ale pro nás nikdy na Fajnu není moc. Kellyn Sofiane, jejich Pistácie. Za malý okamžik tady na Fajnu. Pak mrknem na tři random fakta, které jsou zase velice random. Morning Boost.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: If you're online, Fajn Radio můžeš poslouchat i online. Go! Je to jednoduchý. www.fajnradio.cz

0: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Na ráno opravdu bude líp. Kelin, Sofia, jejich pistáci na fajnu. Půl sedmý aktuální čas, no a tady jsou dnešní tři random fakta.
1: Random fakta.
0: NASCAR vznikl díky pašerákům alkoholu. A pak, že prohibice k ničemu. Možná bychom ji tu taky měli vyhlásit, třeba bychom pak nemuseli jezdit do Rakouska na Formule. V Anglii si můžete za pouhou jednu libru koupit takovou tu červenou telefonní budku a zachránit ji tím. Kdo by nechtěl červenou telefonní budku za jednu libru? Rozhodně je to výhodnější koupě než pronájem garzonky v Praze. A slovo fuck ve filmu Vlk z Wall Street zazní přesně 506krát. A protože jsem to tenkrát, když mi bylo 7, nepočítal, tak včera jsem to napravil a ano, je to pravda.

0: Není na to si dát takhle ve 6:45 písničku o... Teď mi padlo to slovo. O účtech. O účtech, které jsou třeba zaplatit. Paráda, Lunch Money Lewis, jejich Bills na fajnu. No a nás to opět čeká. Opět.
1: Jeden song proti tomu druhému. Můj nebo Fiky. Je to jenom na vás, kdo rozhodne. Kdo z vás rozhodne, který song pošleme do eteru?
0: Vendy teď kam vstala, víte?
1: Nevstala.
0: Vendy tady leží takhle na zemi mezi vstupama.
1: Ale středa je složitý den.
0: No, tak o co se dneska vsadíme? Je to velká věc, že jo? Už jsme se vsadili o hodně věcí, tak dneska jsme to úplně přehypovali. Na tři? Raz, dva, tři. Kafe. Ne, protože víte jak, já jsem se to naučil dělat, Vendy mě naučila dělat takovou tu pěničku, že jo, jak to tam našleháš
1: a no.
0: Že to nemusím jenom zalévat mlíkem, takže to se jí teď hodí náramně, že jo. Tak uvidíme, kdo vyhraje, vy buďte připravený za malý okamžik volat na číslo 724634634 a vybrat song, který se vám bude líbit víc. Tohle je to za malý okamžik, do té doby třeba Olivia Rodrigo. Morning Boost.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Music. Fine.

0: K Norma Jean Martin, jejich Overdrive, takhle při středě ráno na Fajnu, 7 minut před 7 hodinou.
1: Já i Feky jsme každý za sebe vybrali jeden song, který bychom si třeba dneska chtěli pustit, no a na vás je rozhodnout, který z nich pošleme do éteru. No a ten, kdo prohraje, bude muset dělat kafe.
0: Je to tak, takže 724634634, pojďte nám někdo zavolat a vybírat song, který se vám osobně bude prostě líbit víc. Jako... Já jsem rád, že jsem se aspoň naučil dělat už nějaký kafe, že už to není jen taková ta břečka.
1: Jo, jde ti to, je to super. Tak. Konečně mám radost, že to nemusím dělat jenom já.
0: Jako máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Martin.
1: Ahoj Martine, jaké máš zatím ráno?
2: A... Asi dobrý.
0: Kam jedeš?
2: Teď jsem u práce už.
0: V práci už seš?
2: Já už jsem u práce, takže za chvíli tu za auta jdu
0: Okay. Tak aby to tvoje pracovní utrpení rychleji utíkalo, pojď si vybrat v tuhle chvíli song. Jseš připravený vybírat?
2: Ano.
0: Tak jo, první možnost zní takto.
1: Tohle to jsou All Time Low Black Bear a jejich Monsters.
0: Co na to, Martin?
2: A čekám lepší dvojku.
0: Tak schválně. Dvojka zní takto. Song, na který se v 6. třídě dají balit holky. To je song s názvem Drive By od Train. Martine, co to bude?
2: Tak se vracíme k jedničce.
0: Martin už není v 6. třídě, aby bala holky, no, chápu to.
1: A já mám kafe, děkuju, Marťo. Hele, věnujeme to někomu?
2: Hele, ať si to může každý, kdo teda jde trpět do práce.
0: To jsi hodnej.
1: Hele, tak my to věnujeme i tobě, ne jenom, ne, ale ne proto, aby si trpěl v práci, ale aby to rychle uteklo, OK?
2: Dobrá, děkuji, mějte se.
0: Tak čau.
1: Mějte krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Vende, gratuluju, snad ti bude kafičko chutnat, já se aspoň zase zlepším o něco. Tady pro všechny All Time Low Blackberry Monsters, taky třeba ke kávě.

0: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
1: Morning Boost. Fajn.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Fine Radio. Fine Radio. Poslouchej nás online na fineradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Nejvyšší soud znova otevřel kauzu prodeje nacistických suvenýrů. Případ se týká hrnků, triček nebo obrazů s Adolfem Hitlerem a dalšíma představitelema nacistického režimu. Ředitel nakladatelství Emerich Drtina už dostal podmínku. Městský soud ale případ později poslal jen do přestupkového řízení. Nejvyšší soud teď nařídil, aby se věc znovu projednala. Olympijská vítězka a snoubenka Jakea Paula Jutta Laerdamová si dává pauzu od rychlobruslení. 27-letá Nizozemka oznámila, že v nadcházející sezóně nebude závodit. Nejde ale o konec kariéry. Dveře rychlobruslení podle svých slov úplně nezavírá. Chce teď víc času věnovat tvorbě na sociální sítě a dalším projektům. Proteinové prášky v Česku zdražujou. Poptávka po nich totiž rychle roste, zatímco výrobci nestíhají vyrábět dost syrovátky. Ta zdražila až o 150% a proteinové výrobky už v Česku podražily zhruba o pětinu. Levnější zásoby navíc výrobcům docházejí a další zdražování se čeká do konce roku. Fajn.
3: Pozor si dejte ve Zlíně v ulici Březnická, tady došlo k nehodě dvou osobáků, na místo jede policie České republiky. Průjezdte zde se zvýšenou opatrností, ve Zlíně dál pozor taky v ulici Obízná, tady opět dva osobáky v sobě, na místo jede policie, nevím co v tom Zlíně děláte. A velký špatný taky v ulici Školní v obci Chomutov, taky dva osobáky v sobě, průjezdte zde se zvýšenou opatrností.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

0: Hello, krásné středeční ráno všem, je tady Morning Boost se 7 hodinou, je tady Wendy, je tady Fiki.
1: Krásný dobrý ráno.
0: Je tady taky playlist.
1: Který zní The Chemical Brothers. Go. Nebo teď už Meduza, One Republic, Leony, jejich Fire při středě, protože středa je prostě náročný den a my to víme, protože ho zažíváme s vámi stejně tak, jako vy s námi.
0: To jsi řekla krásně.
1: Že jo, já si myslím.
0: Kromě tady těch samozřejmě songů se podíváme na jednu věc, kterou jsme nikdo nečekal, že by se to vůbec někdy mohlo stát a ono se to stalo. Za chvilku prozradíme, o co jde. Hezký ráno, jdem na to. Morning Boost. Fajn.

Chemical Brothers, Go na Fajnu, 10 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, stalo se něco, s čím nikdo nepočítal, že by se mohlo stát. Izomandias udělal rozhovor a udělal hned všechny rozhovory v životě. Wow. Abyste chápali, kdo třeba Iza neznáte, tak Izo je známý tím, že nedává žádný rozhovory za celou dobu, jako jeho kariéru udělal tak možná jeden, ne-li žádnej. Ale Mikýřovi se to podařilo se

0: Tohle je tedy Swims, jeho Mr. Know It All. Tohle je Morning Boost 20 minut po 7 hodině a tohle je to.
1: Tohle to jsou Imagine Dragons, jejich Demons. Fikyho oblíbený song, jak jste slyšíte?
0: Yes, je to tak. Byl jsem na nich dvakrát za sebou, banger to byl. Ale co je taky banger, který přijde hned potom, to je tohle. The Weeknd, taky Daft Punk, jejich Starboy. Tyhle songy za malou chvilku. A pak vás všechny budeme potřebovat, protože se tady bude dít jedna věc, kterou budeme potřebovat rozlousknout a vaši pomoc velmi, velmi oceníme.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Yeah. All the hits.

0: Weekend, taky Daft Punk, jejich Starboy tady u nás na Fajnou v 7:30 ráno. Krásné dobré ráno všem.
1: Víme, že středa je prostě těžký den, hlavně teďka na začátku, to ráno je náročný, tak hele, pojďme společně dát Guess the Sound, neboli uhádněte zvuk. Máme tady pro vás zvuk a vaším úkolem samozřejmě je uhádnout, co přesně za zvuk to je.
0: Já bych jenom chtěl říct, že dokud mi to Wendy neřekla, aby jsme vám to tady mohli pustit, tak já bych to taky nevěděl. Já bych to nevěděl, já bych to neuhodl. Tak schválně, jestli budete na tom líp jak já. Ten zvuk zní takto. Ještě jednou. Do třetice všeho krásného. Co by to jen tak mohlo být?
1: 724-634-634, pojďte napsat, pojďte rád vědět vaše tipy a uvidíme, jestli se někdo z vás trefí.

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls u nás na Fajnu, 4 minuty před 7:45. My v tuhle chvíli hádáme jistý zvuk, který jsme si pouštili před malou chvilkou, jistý zvuk, který zní takto. Vaším úkolem bylo uhodnout, o co se jedná, pojďme si říct, co to není. Někdo napsal, že to je čurání do WC mísy. Tak Wendy, prozradíš, jestli je to čurání do WC mísy?
1: Není.
0: Není to čurání do WC mísy?
1: Není.
0: Dokonce to ani není loupání oříšku? Loupání oříšku tohle?
1: Ne, loupání oříšku to není.
0: Ani míčky na fotbálek to nejsou. Dokonce ani hozená 50 do kasičky tady čtu. No, pořád máte možnost hádat. 7, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4. Co by mohlo být tohle za zvuk? Pojďte dát vědět, za chvilku prozradíme.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Aztek, taky Kurt D, jejich Everything's Alright, tady u nás na Fajnu 9 minut před 8 hodinou. A my stále hádáme jistý zvuk. Asi je na čas asi prozradit, co to bylo.
1: Pojďme se ještě pustit ten zvuk pro jistotu.
0: Pro jistotu?
1: Mhm.
0: Tak pro jistotu pouštím zvuk.
1: Tohle to je zvuk, který jste hádali, na který jste psali odpovědi na 724634634. Pokud stále chcete to odpovědět a nestihli jste to třeba klidně, klidně ještě furt můžete psát, mě se na mikrofon, nevadí.
0: Hele, někdo akorát teď napsal. Není to... Počkej, někdo nám volá dokonce. Dobré ráno.
2: Dobré jitro.
1: Dobré jitro.
0: Dobré jitro.
1: Je tam.
2: Já, Tomáš, já si myslím, že to není mytí nádobí. Já jsem se teda teďka zapnul, jsem slyšel ty ostatní odpovědi.
0: Mytí nádobí? Podle čeho uvažuješ?
2: Podle toho zvuku, jak ty vody a jak kdyby někdo pokládal příbory.
0: Tak hele, je to mytí nádobí!
1: Ano!
0: Je to tam!
1: Hezky!
0: Myješ často nádobí, že jsi to takhle hezky věděl?
2: No právě, že jo.
1: Bohužel. Je to jasný potom.
0: Tak děkujeme za telefonát, měj se krásně a seš frajer, že jsi takhle uhod.
2: Mějte se, bye.
0: Čau.
1: Taky, ahoj.
0: No všichni, co jste napsali mi tí nádobí, je to správně, je to tak, gratulujem.
1: Jste frajeři.
0: Znamená to, že mějete asi často nádobí.
1: A hlavně, že jste na to přišli dřív než fiky.
0: A to myju nádobí, to nemám do mamičku. Tak pokud dneska budete mít nádobí, tak držíme palce. My pokračujeme dál na zlepšení dne a k tomu mytí nádobí třeba Zara Larsson.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Rubenu Nevesovi. Ronaldo na to reagoval tím, že podobný chování podle něj už nemá s fotbalem nic společného a lidi, kteří to dělají, by podle něj neměli dostat možnost vrátit se na stadion. Lesní bar na Vysočině už letos opakovaně vykradli. Naposledy tam zloděj ukradl kovovou pokladnu s drobnýma a policie ho teď podle záběrů z fotopasti hledá. Podobný případ tam řešili už v květnu, kdy někdo odnes celý bar i s pokladnou, nápojema a sladkostma. Stavbaři v Ohio zachránili malý kotě a udělali z něj maskota. Zrzavý kotě uvízlo v těžkém stavebním stroji. Dělníci ho ale dostali ven a začali se o něj starat.

0: Fajn.
1: Se zdržením počítejte na dálnici D1 v 207. kilometru směr Brno. Je tady nehoda dvou osobáků, hlášený je neprůjezdný levý jízdní pruh a silný provoz pomalu jedoucími vozidly. Nehoda dvou osobáků aktuálně i v Brně, a to v ulici Drčkova. Tady je neprůjezdná zpevněná krajnice a probíhá vyšetřování nehody, takže pokud máte možnost, ulici se raději vyhněte. A nehoda cyklisty a osobáků na silnici v Napajedlech, okres Zlín. Probíhá tady vyšetřování nehody, zároveň jsou na místě i záchranáři, hlášené je možné nebezpečí a překážka na vozovce. Průjezdy však možný, ale buďte opatrný.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Nechceš teď začít ty, Vendy?
1: Krásný dobrý ráno, máme 3 minuty po 8 hodině. Máme před sebou poslední hodinku Morning Boostu. Věříme, že středa je fakt těžký den, ale my jsme tady pro vás. A pro vás máme i skvělý playlist.
0: Před náma Taylor Swift, tedy Opal, nebo taky Temper City, Self Aware.
1: Koukáš to?
0: Dobře jsi to dala. Dobrý. Tak jo, dámy a pánové, hezký ráno. Jdeme na to. Morning.

0: Ty jeho self-aware přijde nám tady dohrává při středě 10 minutek po 8 hodině.
1: No a je na čase se trošku takhle při středě dovzdělat, protože tady máme jistou novinku, která tvrdí, že říct o někom, že je plešatý, je považováno za sexuální obtěžování nově. Takže wow. Pozor. Konečně spravedlnost pro mýho strejdu. A pro všechny řidiče nákladňáků, co musí nosit kšiltovky.
0: Si vlastně říkám chudák pitbull. Všichni na jeho koncerty si dělají falešný plešky. Vlastně může žalovat úplně každý stát.
1: Na všechny. Jemu se vlastně vyplatí víc toho koncertu všechny pak zažalovat, než ten koncert samotný udělat.
0: It's going down.
1: Tak bacha na to, až někomu budete chtít říct, že je plešatej, aby vás taky stejně jako pitbull, který zatím teda ještě nevyužil této příležitost někoho zažalovat, aby vás právě třeba nezažaloval.
0: Jak těm lidem chceš říkat? Víš, když popisuješ člověka, že třeba jste byli na party a pamatuješ si, protože neměl vlasy. Jako, ten no, kluk, co ten... neměl vlasy, ale skla se mu hlava.
1: To je ještě horší. Mě spíš zajímá, jak teď budou říkat Agrálusovi. Jako víš, jako, ty mu neřeknou jinak než plešou. Tak to, nevím, no. Jsme ve slepý uličce.
0: Trošku.
1: Jestli máte nějaký nápad, jak nově a slušně říkat těmto lidem, tak klidně dejte vědět. 724634634. Do té doby Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, nebo už teďkon Fastboy.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Mal sme taký Neil Horanek, Drive Safe, na fajnú 18 minút po 8 hodine. Před malou chvilkou sme si řekli, že nově považováno nazvať holohlavého človeka plešatým za urážku. My sme sa teda ptali, jak těmto lidem říkat, aby sme nikoho případně neurazili. Přišla nám jedna zpráva, která to, nevím, jestli teda jako řeší ten problém, ale pojďme se na ní podívat. Ahoj, měli jsme vedoucího na stavbě a jednou ho kolegové ze Slovenska nazvali Hoko.
1: Ok.
0: Jakože holohlavý koko.
1: Ne. Tak jsme si moc nepomohli teda.
0: Nevím, no. Pak tady mám ještě zprávu. Člověk s čelem až na temeno, to nevím, jestli to je jako lepší. Takový Astatoro, bych mohl potvrdit. Ahoj, můj přítel je plešatý, slušně lisí asi.
1: Asi jo, no, to je tak jediný.
0: Vždy je v koupelně hodinu... Počkej, to pokračuje, to je zajímavý, zajímavý. Vždy je v koupelně hodinu říkám, namaž to Godhajem a jdeme ven. Táta tam má 3 chlupy a pořád to honí hřebík. Tomu říkám, co tam furt honíš, máš to na vidličku.

0: A ty furt... Andy, tak zdravíme Andy.
1: To mi připomíná Simpson, vždycky jak si Homer, víš, jak má ty tři chlupky, si je jako vyčesal nahoru.
0: A co ono? Já nevím, co teď k tomu víc říct, ale...
1: já si myslím, že to asi necháme být, ještě, že nejsme v Americe a nemusíme tyhle věci řešit. Pojďme radši na dobrý songy.
0: To je sluš... To beru.
1: Před námi třeba takový Cameron Whitcomb, jeho Medúza.
0: Pro všechny lise hlavičky. Kromě toho taky třeba Hugel, Ultranate, jejich Move Into The Sun. Zamlej okamžik na fajnu. A pak se podíváme na tu nejúžasnější aplikaci všech dob. Morning.

0: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: Sleduj Fajn. Fajn.

0: David Guetta, taky Shaikh, Beautiful People na Fajnu, 8:30 aktuální čas, tohle je Morning Boost. A Jižní Korea dává 400 obětem stalkingu aplikaci, která umožňuje v reálném čase sledovat jejich stalkery nazpět.
1: To je geniální.
0: Hrála jsi Wendy někdy Uno?
1: Hrála jsem Uno.
0: Tak víš, jak je tam taková ta karta Uno Reverse Card? Tak ta byla přesně použita zde v tomto příběhu. Mít takovou aplikaci, konečně bych věděl, kde se nachází moje ex-partnerka. To bych až ani nechtěl vědět, ale věděl bych to, protože ona je mistr ve stalkingu.
1: Jo? Mhm. Stalkovala i tebe?
0: No ne, mě stalkovala všechny svoje bývalý partnery. No, ty to neznáš? Jako ty ses nikdy nesetkala s tím, že by tě někdo stalkoval?
1: No, setkala. Ale nikdy to nebylo jako, že by to byl můj partner, nebo někdo, víš?
0: Ty jsi to měla z té druhé strany, ty jsi stalkovala někoho jiného. To taky.
1: Ne, vůbec ne. Vůbec nemám zákaz přiblížení k cizím lidem. Vůbec nevím, o čem to mluvíš, hele, já bych hledala.
0: Podle mě tebe za chvilku do té aplikace taky přidají. Ne, kde se nacházíš.
1: Ne, fiky, stačí.
0: No, možná by to bylo fajn, kdyby tě tam přidali, protože aspoň by pak věděl tvůj mláček Alex Warren, kde seš.
1: No, to by bylo super.
0: Morning Boost. Fajn. My ho tady pro tebe máme, Wendy.

0: Zane Trampoline tady u nás na Fajnu. Za 4 minuty 3 čtvrtě na 9 my pokračujeme dál v naší krasojíždě na Fajnu s naším playlistem, tohle je Morning Boost, který bude znít za chvilku takhle.
1: One Republic, Need Your Love.
0: Absolutně goaty song. Kromě toho taky třeba Kungs, jeho Never Going Home, což je ten nejvíc povzbuzující song takhle po ránu, co si lze pustit.
1: Když jedeš na 9. do práce tím tuplem.
0: Ano. A ve písničce se zpívá, že nikdy nejdeš domů. Fajn. Tak tyhle songy za malou okamžik. Na náš neodchod z práce. Morning Boost.
2: Fajn. Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Jarda Tart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: našeho Never Going Home na Fajnu 8 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno. Jediné. Morning Boost je u konce. Dnešní ráno jakž takž přežito. Já se ptám Wendy, co tě bavilo?
1: Jako v životě, nebo...
0: Taky klidně můžeš říct v životě.
1: Ne, bavilo mě hada zvuk, dneska to bylo fajn.
0: Dneska to bylo fajn. Mě nejvíc bavila zpráva o Izomandiasovi, že udělal konečně rozhovor.
1: Těch několik rozhovorů.
0: V životě. No, tak to by bylo od nás všecko, dámy a pánové. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne, užijte si Aju, která přichází po nás a zase zítra. Oči si do dvíti.
1: Tak čau.
0: Čegis.
2: Muchas gracias, afición. Ještě pana vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Hezký ráno, tady Adam a jdeme na zprávy. Podle nového průzkumu agentury Median si 3/5 Čechů myslí, že by Andrej Babiš neuspěl v prezidentských volbách. Skoro čtvrtina si naopak myslí, že by vyhrál. Babiš přitom v červenci další kandidaturu vyloučil. Průzkum proběhl na začátku září mezi tisícovkou respondentů a volby prezidenta se chystají začátkem roku 2028. AI agenti si začínají vytvářet vlastní jazyk, který je pro lidi čím dál míň srozumitelný. Výzkumníci zjistili, že po několika dnech společné práce si umělá inteligence začala vymýšlet nový významy slov, zkratky a vlastní pravidla komunikace. Čím díl spolu agenti mluvili, tím hůř jim lidi rozuměli. A odborníci varujou, že to může komplikovat kontrolu nad tím, co AI vlastně dělá. Už ne pod kořen, ale do studny. 83letá seniorka v Dubňanech slezla do několik metrů hluboký studny a už se nedokázala dostat ven. Její volání naštěstí uslyšela sousedka a zavolala pomoc. Podobná situace se v posledním týdnu stala na jižní Moravě už podruhý.
5: Fajn. Dobré ráno, v rychlosti mrkneme na silnice. Bouralo se v Praze v ulici Táborická, takže tady střed dvou osobáků, tak opatrně. Se zdržením počítejte i v Brně, a to v ulici Kníničská, nehoda nákladního vozidla. Je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh. No a Teplice hlásí nehodu, a to v ulici Novosedlická, tak i tady pozor.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Fajn. Music Boost.

ráno, dobrý den, startujeme středu, středeční dopoledne, kterýmu tady už nějaký pátek říkáme Music Boost. To znamená Andra za mikrofonem, vy na druhé straně a playlist fajnu k tomu. Pojďme to teda společně zvládnout. Někteří lidi říkají, že středa je nejnáročnějším dnem pracovního týdne. Pojďme se přesvědčit o opaku. Music Boost. Give me five. Fine. Pět songů na rozjezd. Startuje Tom's Eye. I Dance Monkey. Tak hezký dopoledne.

0: Golden od Huntrix uzavírá dneska Gimme 5, 5 songů na rozjezd na Fajnu. 9 minutek do 9:30. Dnešní dopoledne má takový pomalejší tempo, nebo takový rozjezd je takový těžší, teda aspoň tady u nás na Fajnu. Nevím, jestli to v práci dneska cítíte taky, ale jestli ano, tak jsem vybrala dva songy za malý moment, který nám budou hrát, který by nás mohli podpořit. Já vím, že si řeknete, že je to docela provokace, protože tohle je takový typický letní song Watermelon Sugar od Harryho Stylese. Ale myslím si, že je to přesně taková ta písnička, kterou kdykoliv, jakkoliv prostě slyšíte, tak vám udělá radost. No a tohle je jasný, prostě co víc by mělo jako rozhýbat tělo, než písnička, která se jmenuje Body. Topic, taky Fireboy, Nico Santos. Takže tohle jsou dva songy, které tady na Fajnu my potřebujeme a možná je potřebujete taky. Tak laďte fajn.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Fajn rádio. Prostě hity.

0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Red Eyes, Loy, 4 minutky po půl desátý, středeční fajn. Pokud by vás zajímalo, co teď hýbe s sockama, tak je to Mikýř. Mikýř totiž včera zveřejnil první oficiální rozhovor s Izomandiasem. To video okamžitě vzbudilo velkou pozornost mezi fanoušky českého rapu. No a teď to na vás prostě na sockách všude bude vyskakovat. Izomandias v něm mluví otevřeně o sobě, hudbě i třeba svém pohledu na věci kolem sebe. No a Mikýř se samozřejmě jako vždycky nebojí trošku netradičních otázek. To jsme asi u něj už jako zvyklí. Jestli máte zájem, jestli vás prostě tohle láká vidět, slyšet, tak si to dejte na YouTube. Já vám nebudu nic podrobněji prozrazovat, protože nemám ráda prostě jak spoilery na filmy, tak i prostě spoilery na videa a rozhovory. Takže si to dejte. Před námi Rue Gale.

0: Daj, daj, neboli to dáš, to dáš. Shakira, taky Burna Boy na fajnu. No a za chvilku pokračujeme. Last Friday night. Pojďme si vzpomenout, jaký byl poslední páteční večer. Jak to dopadlo, jak se to vyvíjelo. Co jste všechno řekli a nechtěli. Katy Perry o tomhle bude zpívat. A my díky tomu songu můžeme aspoň přemýšlet nejenom nad tím minulým pátkem, ale nad těma pátkama, páteční párty prostě. Jaký to bylo? Jaký byly ty nejhorší? Music Boost.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Na Fajnu dohrává Khalid Tied Up, dnešní Music Boost na Fajnu. No a dneska to přichází premiéra Zrádců. Ano, 16. září startuje třetí řada reality show Zráci. Od rána to tady hýbe celým naším týmem. Řešíme, typujeme, jak se ta hra bude asi vyvíjet, jestli tentokrát zvítězí opět Zrádce nebo Věrný. Prostě to jakoby milujeme, drmeme to, těšíme se na to. Ale narazili jsme na takovej menší problémek. Já jsem totiž vždycky si myslela, že automaticky každý fandí Zrádcům. Že to je takový to, co nás to na tom jako baví. Že jako někdo lže těm lidem a ty lidi to neví a ha, to je vtipný a my víme, kdo je zrádce celou dobu. No ale zjistili jsme, že se náš tým tady rozdělil na dva tábory. Jeden tábor fandí automaticky zrádcům a ten druhej vždycky věrným. A to mě překvapilo. 724634634, pojďte mi napsat, jak to máte vy. Fandíte zrádcům nebo fandíte věrným? Dejte nám vědět.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. What up? Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Hezký dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, tady Adam a jdeme na zprávy. Kennedyho centrum ve Washingtonu by mělo okamžitě zavřít. Rozhodla o tom správní rada, kterou jmenoval Donald Trump. Centrum řeší finanční problémy a spor o umístění Trumpova jména na budově. Federální soud ho tam totiž už podruhý zakázal. Trump tvrdí, že rekonstrukce nemůže začít, dokud soud jeho jméno neschválí. Šampionovi v hodu oštěpem letecká společnost rozlámala všech 5 oštěpů. 23-letý Srí Lančan je měl dobře zabalený kvůli cestě z Budapešti, kde se stal jako první Srí Lančan vítězem diamantové ligy. Na leteckou společnost už si stěžoval a srílanský ministerstvo sportu mu slíbilo náhradu ještě před sobotníma asijskýma hrama. Časopis se vrátil do knihovny po neuvěřitelných 132 letech. Číslo časopisu z roku 1894 někdo vrátil do knihovny v americkém Concordu potom, co na rok zrušila pokuty za pozdní vrácení. Kdyby ho knihovna chtěla pokutovat, účet by vyšel na víc než 12 000 dolarů, což je v přepočtu přes 250 000 korun. Časopis už se do oběhu nevrátí a knihovna ho vystaví.
3: Fajn. Opatrně na pražském okruhu 60. kilometr trasa Satalice Běchovice, tady je hlášená nehoda 2 vozidel. Zdržíte se taky v Ostravě, ulice Zborovská, 2 havarovaná vozidla. No a Jablonec nad ní souhlásí nehodu taky 2 osobáků, a to v ulici Saskova. Tak pomalu a bezpečně.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Music Boost. Music Boost.
0: Music Boost.
4: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Krátce po 10. hodině pokračujeme s Music Boostem na Fajnu. Ve světě se vynalezla další aplikace, která je tak trošku kontroverzní, ale zaslouží si určitě zmínku tady u nás v éteru. Takže si na to počkejte a laďte fajn.
1: Music Boost.

0: Mars, Uptown Funk. Já si myslím, že tohle je přesně ten typický song, který nám prostě udělal dobrou náladu. A jestli ne, tak je s váma něco špatně, lidi. Ale zkusíme i přesto s tím něco udělat dál. Za chvilku Somber, jo, Homewrecker. Když vyšel tenhle song a já jsem viděla jenom název Homewrecker, říkám, tyjo, co je to Homewrecker, to bude něco jako bezdomovec? A proč by zpíval Somber něco o bezdomovci? Prosím vás, Homewrecker je člověk, který přijde někomu domů, do úplný rodiny a rozvrátí, jo, takzvaně ten třetí. Tak to je Homewrecker. A to o tom bude v podstatě tenhle song. Tak laďte fajn.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Datart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
6: Right, babe.
9: Fine.

0: Starwalking, tohle je Lil Nas X, taky dnešní Music Boost, 6 minutek po půl jedenáctý. Což je takovej ideální čas dát si.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Průzkum ukázal, že průměrný sex trvá 7 minut, takže když ti minule řekl, že to bude rychlovka, nebyla to výmluva. Byl jen statisticky přesný. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. Vždycky hot. The biggest challenge for us was to combine.

0: Sabrina Carpenter i Man Child dohrává ve 11:15 na Fajnu. A já připomínám, že pořád na 724634634 můžete psát, jestli jste tým Zrádci nebo Věrný. Ano, dneska startuje třetí řada reality show Zrádci. No a nás zajímá, jestli když se na to díváte, jestli od začátku prostě víte, že chcete, aby vyhráli Zrádci nebo Věrní. Dáme si k tomu za chvilku Chemical Brothers, jejich Go. Tak leďte fajn.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Hudba, kterou chceš slyšet.

0: Alan Walker, Darkside, to je song, který nám uzavírá další společnou hodinku v Music Boostu. Mimochodem, zjistili jsme, že přibližně 80% z vás bude letos ve zrácích fandit zrádcům a ten malý zbytek pořád doufá, že letos vítězí pravda a upřímnost, což je vlastně hezký. A uvidíme, třeba to tentokrát opravdu vyhrají věrní. Třetí řada zrádců startuje dneska 16. září a já musím říct, že všichni tady na Fajnu jsme mega zvědaví. No a já doporučuju to sledovat, protože je to podle mě jedna z nejlepších reality show, která prostě jako v Česku je. Tak si to nenechme ujít.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Hezký dopoledne, je 1 minuta po 11. hodině, tady Adam a jdeme na zprávy. Evropská unie chce snížit závislost na Číně. Ursula von der Leyenová oznámila, že Brusel využije všechny dostupné nástroje, aby omezil hlavně závislost na čínských kritických surovinách. U některých z nich totiž dovoz z Číny tvoří až 80%. EU proto plánuje i evropskou korporaci, která by pomáhala vytvářet zásoby důležitých materiálů pro čipy, elektromobily nebo baterie. Singapur začal lidem platit za čtení knížek. V rámci 5letého programu dostanou za každý den, kdy čtou aspoň 15 minut, virtuální mince, který můžou později vyměnit za peníze. Za 50 takových čtenářských relací získají jeden singapurský dolar, což je v přepočtu asi 16 korun. Cílem je hlavně podpořit pravidelné čtení a omezit čas na sociálních sítích. Američan ukradl auto hasičům, který mu právě hasili dům. 30letý Nestor Roman se zmocnil hasičského pick-upu, málem přitom přejel 3 zasahující hasiče a naboural do dalších vozidel. Pak ujel několik kilometrů k cizímu pozemku, kde se pokusil ukrást ještě něco z verandy. Policisti ho následně zatkli a hasiči požár zvládli bez zranění. Fire.
3: Mrkneme se v rychlosti na dopravu. V Brně se bouralo v ulicích Jedovnická a taky Křtinská. Tady je světelná signalizace mimo provoz a probíhají tady velký kolony, tak počítejte se zdržením. Pražský okruh 60. kilometr, trasa Satalice a Běchovice hlásí nehodu 2 vozidel. No a taky se zdržíte v Teplicích, to v ulici U Vlastního krbu. Taky tady pozor.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
1: Music

Aleše s 11. hodinou najdeme tady na Fajnu aktivitu, která je podle vás úplně ta nejlepší pro naše psychické zdraví. A samozřejmě pokračujeme s playlistem Zara Larsson, taky Lady Gaga, anebo právě teď Rudimental, jeho Waiting All Night. Jdem na to. Music Boost.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Na Fajnu dohrávají Coldplay společně s Little Sims, Burna Boyem, jejich We Pray. Pokud se cítíte mizerně, měli byste se hýbat. To je něco, co jsme si před chvilkou prostě už řekli a vysvětlili, ale zároveň jsme společně tady přes SMSky a přes telefonáty, za který vám mimochodem děkuju, hledali prostě top 5 aktivit, který opravdu jako dělat, když se cítíte jako špatně. To, co mě jako mega překvapilo a musím říct, že těch typů je tady jakoby hodně, je tai chi. Je to asi moderní, protože to psalo docela jako dost z vás. To znamená, páté místo je tai chi. Čtvrté místo je yoga. To je něco, co jsem si myslela, že tam určitě jako bude, protože yoga prostě je pomalá, uklidňující, uvolňující, zároveň se protáhnete, trošku prostě si odfrknete, takže ano, proč ne. Na třetím místě je rychlá chůze, lomeno uklízení. Tyto dvě aktivity se prosím vás mezi sebou prostě nemohly jako zasoupeřit a jsou prostě obě dvě na třetím místě. Uklízení. Já si myslím, že ano. Uklízení prostě to je prostě vyčistit si hlavu a ještě máte pak doma prostě pořádek a to se vyplatí. Druhé místo je běh. Ano, běh. Běhání je podle vás prostě zázračná aktivita a disciplína, kterou je potřeba dělat pro to, abyste se uvolnili. První místo, sice nebyla ta odpověď, je to ode mě trošku nespravedlý, nebylo to tady častokrát zmíněný, ale dost mě to překvapilo. Prosím vás, první místo jsou šipky. Jeden posluchač mi volal, Tonda se jmenoval, a říkal, že opravdu doporučuje házet šipky, že se u toho vybijete vztek. A opravdu prostě uvolníte a endorfíny a všechno, co prostě všechno vyprávělo. To znamená, jestli vás někdo dneska naštve, jděte si zaházet.

0: Dohrávají nám Temper City, jejich Self-Aware, dohrávají na fajnu. No a dáme si takovou menší ukázku toho, co za chvilku uslyšíme. Lehce feministická, ale rozhodně dobrá songa Flowers od Miley Cyrus. Nebude chybět ani 12-12 od Sombra, song o tom, jak je těžký se zamilovat, pořád prostě na někoho musíte myslet, od 12 do 12. Je to vysilující, ale je to krásný. Tak na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Come on. Fajn.

0: Fajn Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack
1: Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
2: Back to the hits.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Evropská unie chce dětem výrazně omezit přístup na sociální sítě. Podle Ursuly von der Leyenové by je do 13 let nemohli používat vůbec a do 15 let by profil měli jen se souhlasem rodičů. Nově by navíc platformy musely sami dokazovat, že jsou pro děti bezpečný. Návrh má Evropská komise představit už ve čtvrtek. Filip Turek se musí omluvit Seznamu za tvrzení, že jeho zaměstnanci čtou e-maily svých uživatelů. Soud rozhodl v jeho neprospěch potom, co se Turek k žalobě vůbec nevyjádřil. On sám tomu teď ale říká kontumační prohra. Je to přitom už druhej takovej rozsudek během pár dní. Úplně stejně totiž dopadl i ve sporu s hnutím Duha. A díky kameře na robotickém vysavači přistihnul muž na Tajvanu manželku při nevěře. Záznam pak použil u soudu a dostal odškodnění, což jejich zákony fakt umožňujou. Manželka ale vytáhla Uno reverse card, zažalovala ho za nelegální natáčení a uspěla. Muž tak nakonec dostal 5 měsíců vězení a ještě jí musí zaplatit pokutu.
5: Fajn. Opatrně na 4. kilometru na trase Praha a Strakonice. U Jíloviště je tady odstavený osobák pro poruchu. Pozor taky, ulice Pivovarská, obec Lomnice nad Popelkou. Tady probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. No a v Brně se taky bouralo neprůjezdný jízdní pruh, a to v ulici Jedovnická. 2 havarovaná vozidla. Tak pozor.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2,
5: 1. Fine. Házíme za hlavu středeční dopoledne a skáčeme hezky po hlavě do té odpolední části. 5 minutek po 12. hodině pokračujeme s Music Boostem, tak u toho buďte.
7: Music Boost.
5: Tohle už Damiano David, jeho Next Summer.

Wanted Back, Jane Rux. Krátce po čtvrtnénu odpoledne na Fajnu. Žijeme v době, kdy se prostě málo čtou.

asi trošku z naší společnosti vytrácí a je to škoda. 724634634. Kdyby to bylo něco jako čtení, nějaká aktivita, která prostě už tak moc nefunguje a třeba by se tímto programem mohla vrátit. Posloucháš

Ed Habit. Ed Sheeran nám dohrává na fajnu. Kdyby nám někdo platil peníze za to, že čteme, tak by se nám to asi líbilo. To teď rozjel Singapur, jak jsme si před chvilkou už říkali, že vlastně za 15 minut čtení vám prostě dá nějaký peníze. Není to sice hodně, ale je to taková jako dobrá motivace, jak si jako vytvořit návyk. Moje otázka pro dnešní odpoledne byla úplně jednoduchá. Jaký ještě jiný návyk nám chybí a mohli bychom právě tímto programem, tímto principem třeba tenhle návyk jako ještě uchovat ve společnosti. Přišla zpráva, která je docela jako hluboká. Píšete, ahoj, věřím, že nebudu jedinej, kdo si to myslí, ale za mě je to určitě lidský kontakt. Za mě dneska už téměř nefunguje to, že se s někým chcete seznamovat normálně, někde venku nebo na akci. Člověk si radši najde Instagram a celou dobu si jenom s člověkem píše. A to je pravda. Jako asi víme, že teď jako top jedna jsou seznamovací aplikace Tinder a podobně, že málo kdo jako jde rovnou face to face do toho, jako do toho poznávání se, a tohle by možná mohlo fungovat. Představte si, že by vám teda za fyzické rande někdo platil. Já to si myslím, že by se jako nám mohlo líbit, ne? To je takový to, chceš se seznamovat jinak než virtuálně, tady máš 500, a jdi. To by se nám randilo. Poslouchaj.

0: Portugal Man jeho Glide dohrál na fajnu. No a představíme si poslední společný song dnešního Music Boostu. Blíží se nám 12:45 odpoledne. Čas se rozloučit. A jako naposledy nám zahraje Šimon Ob jeho Save My Soul. Poslední song pro dnešek. Tak se mnou ještě těch 15 minut zůstaňte a leďte fajn.
1: Music Boost. Music Boost.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Music. Fine.

Save My Soul, Šimon Ob, poslední song dnešního Music Boostu. Já vám děkuju za společný 4 hodinky, no ale stačilo to. Teď už Kristýnka, vy pokračujte s naším playlistem, no a zítra 9.00 zase na startu. Benson Boone na rozloučenou, jeho Beautiful Things. Tak ahoj!

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Radio. Poslouchej nás online na fineradio.cz.
1: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Dvě minuty po jedný je tady Matěj s čerstvýma hot news. Bejvalej kosovský prezident Hašim Tači dostal 25 let vězení za válečný zločiny z konce 90. let. Soud v Hágu ho uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonném zadržování lidí během války v Kosovu. Tači, který tehdy patřil k vedení kosovský osvobozenecký armády, vinu odmítá a proti rozsudku se může odvolat. Několik kilometrů v protisměru jel 80-letý řidič na dálnici D5 na Tachovsku. V hustém provozu mu museli na poslední chvíli uhejbat desítky aut a podle policie jen zázrakem nedošlo k nehodě. Muž pak dojel na benzínku, otočil se a pokračoval správným směrem. Kriminalisti teď případ řeší jako obecný ohrožení z nedbalosti. A americká FBI dost bizarně změnila jedno z pravidel pro nábor nových agentů. Sex se zvířatama už není automatický důvod k vyřazení, protože podle šéfa FBI mohly staré podmínky vyřadit i oběti obchodování s lidma, který k tomu mohl někdo údajně donutit. Patel ale zároveň zdůraznil, že člověk, který to dělal dobrovolně, se agentem FBI stát nemůže.
4: Fajn. Pojďme kouknout taky na dopravu. 35. kilometr trasa Turnov-Liberec u Žďárku, u Liberce teda, je předmět na vozovce, válí se tam nějaký prkno, tak jenom abyste si z auta neudělali taky prkno, prostě se tomu vyhněte. Potom taky D1, 208. kilometr trasa Praha-Polsko, tam jsou práce na silnici, tak jenom opatrně, ať to tam nesmetete. No a potom tady máme Bílý kostel nad ní, jsou taky u Liberce, tam je porouchaný vozidlo, tak zase opatrně. A pak jsem tady ještě viděla v ulici Čínská obec Mladá, město Mladá Boleslav, dvě havarovaný vozidla, nákladák a osobák. Tak jezděte opatrně.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
4: Mike Check, středeční warm-up je tady a vy víte, co to znamená. Středa je malý čtvrtek, to je malý pátek, takže už prakticky máme víkend. No já vím, trošku předbíhám, ale my to zvládneme, prostě přežijeme i tuhle půlku týdne s dobrýma songama, tak pojďme na to rovnou, pojďme to odpálit. Mám tady pro vás pořádnou tancovačku. Alexandra Burkey, feat. Florida, jejich Bad Boy.
6: Alexander, girl, I know what you like.

Shakira a Burna Boy nám dali dobrou energii v songu Die Die, který nám právě dohrál na fajnu. No a pokud vás dneska něco stresuje, tak prostě vypněte hlavu. Jo, všichni milujeme tyhle výborný rady, který vám poradí, no tak se nestresuj, tak nebreč. Jenomže ten mozek prostě někdy nejde vypnout. Já jsem teď viděla článek o tom, jak je zdravý mít aspoň jeden den v týdnu den čistě pro sebe. Aktivní odpočinek, nemáte to teda úplně proležet v posteli scrollováním, ale dělat činnosti, kde se plně soustředíte a absolutně vypustíte všechny povinnosti. Zní to nádherně, ale já se ptám, kde má ten mozek vypínač? Jak ho máme jako vypnout a na nic jiného nemyslet? Tihle experti na wellness evidentně nikdy neměli v hlavě kolotoč, takže nevím, jak to řeší oni, ale já jsem to teda zatím nevyřešila. Takže jestli máte nějaké řešení, jak vypnout myšlení v hlavě a soustředit se jenom na tu jednu činnost, tak si ho pojďme teďkon napsat ke mně do zpráv 724-634-634. Napište nám do rádia, co vám pomáhá vypnout hlavu, jestli na to máte nějaký zaručený recept, jsem s tím, protože já to potřebuju a věřím, že nejsem jediná, takže si to pak samozřejmě zazdílíme. Teď už ale song pro dobrou náladu, další v řadě, Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Orange County, jejich Love Me Not. Tenhle song pro lepší středeční odpoledne, jak jinak. No a teď se jdeme podívat na vaše odpovědi na zprávy o tom, co vám pomáhá vypnout hlavu, protože to je někdy potřeba, tak se pojďme podívat, co pomáhá. Marek píše, já jsem po blbém rozchodu, je, to mě mrzí. Píše, bohužel stále je za mě jediný vypínač 10 piv a hodně dlouhá procházka se psem v přírodě. Tak ta procházka a jedno pivo by byla asi zdravější varianta, ale chápeme, soucítíme, držíme palce taky Marku. Marek píše, že nám taky drží palce. No, potom tady Michal píše, hezký odpoledne, mně pomáhá si večer, den předtím, naplánovat den, ať vím, co mě čeká důležitýho. To mi dodává pocit klidu a že jsem na nic nezapomněl. Já tady mám teda výtku, že stejně pak ty věci nestihnu, takže mě to stresuje, i když si to naplánuju. Takže tahle metoda by na mě asi nefungovala. Ale potom tady máme od vás metodu, která funguje asi úplně na všechny. Lucka i Dan se shodujou, že pomáhá vždycky dobrá hudba v autě. Projet se, Dan píše, že při řízení zaměstnáte hlavu a myšlení na ty lidi, kteří neumějí řídit, vás dostatečně zaměstná a ještě si k tomu zaspíváte. Tomu já říkám terapie, píše Dan a já úplně souhlasím, po tuhle větu se podepisuju. Takže pokud právě řídíte nebo i neřídíte, je to jedno. Hudbu si pustíme, bude to terapie. Za chvilku Milky, Mole Grab, Just the way you are. To je normálně pohodička v písničce. Takže za chvilku tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials. Fajn.
2: Come on. Fajn Radio. Yeah.

svoje v tej pohodovej song Elizabeth Taylor práve teď na fajnú půl druhý odpoledne a pánové, prosím vás, nestříhejte si ty řasy. Na internetu koluje další trend. Já nevím jak vy, já už jsem z toho unavená. V rámci luxmaxingu, pokud jste to ještě neslyšeli, jo, takový to, když se snažíte vypadat co nejlíp, pánové prostě chtějí ze sebe dělat dokonalý alfa samce, tak teď je tam nová metoda, jak být víc chlapák. Muži si nůžtičkama zkracujou řasy. Prej proto, aby na pohled nepůsobili žensky, ale drsně a nebezpečně, jako nějaký lovci v džungli. Podle mě je to absolutní bizár. Já nevím jak vy, ale já vždycky, když jsem viděla chlapa s dlouhýma řasama, tak jsem si akorát říkala, tyjo, to je nefér, to bych chtěla taky. Ale většinou se mi to líbilo, většinou to těm klukům fakt slušelo. Nezažila jsem žádnýho chlapa, u kterého bych si řekla, ty s těma řasama vypadáš jak ženská. Nevím, přijde mi to zase ujetý, co se na tom internetu řeší. Tak mi napište váš názor. Dámy, zajímá mě, jestli jste někdy řešili, jak dlouhý má chlap řasy. Jestli vám kvůli tomu někdy nějaký chlap přišel z ženštilej. Tak nerozumím tomu, ale napište mi to. A pánové, vy mi napište, jestli byste byli schopní si ostříhat řasy. Jestli vás nějaký takovýhle nápad někdy napad, protože je to prostě šílenost. Napište mi na 724-634-634. No a mně se z toho už točí hlava, tak si pojďme dát Tiffany Iris a její Vertigo.

0: dnešní odpoledne a Sombr nám dospíval právě song o tom, že chce být mimochodem lepší. Jedna z věcí, který tam zpíval, song s názvem Homewrecker. No a nám se tohle téma hodí, protože jsem se ptala, jaký máte názor na to, že si některý chlapy dneska stříhají řasy, aby prej vypadali líp. Tak Verča z Prahy píše, dlouhý řasy u chlapů jsou to nejvíc sexy na světě. Dodává jim to takový hluboký, lehce tajemný pohled. A představa, že si chlap stoupne před zrcadlo a stříhá si řasy, aby vypadal drsně, to je pro mě okamžitý red flag. Souhlasím, za mě je to taky šílený, no a k tomu se přidává vlastně i Michal, vás bych mohla propojit, Verču s Michalem, protože Michal píše, já se drsně vypadat nesnažím, snažím se být lepší člověk. Takže předpokládám, že si řasy nestříhá, místo toho ten lux maxing směřuje do jiných sfér své osobnosti, což je super. Měli bychom všichni být lepším člověkem a ne se snažit o nějaký lux maxing. Pojďme se na to vykašlat, pojďme si užívat život, užívat si písničky, třeba za chvilku Drakea, Hold On, We're Going Home. Tady na Fajnu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Kid, Niall Horan, jejich song Drive Safe. To je vždycky jak pohlazení po duši, takže úplně ideální na středeční odpoledne. Ale teď si představte, že byste měli aplikaci, která vám místo lásky v okolí, jako Tinder, vyhledává nebezpečí v okolí. I když teda Tinder vlastně taky asi někdy vyhledává spíš nebezpečí v okolí než lásku, ale o tom jindy. Ale v Jižní Koreji si řekli, že je tam až moc obětí stalkingu. A tak vymysleli novou apku, která v reálném čase ukazuje polohu těch lidí, kteří vás stalkujou. Ještě jsem úplně nepřečetla celý ten systém, jak to funguje. No ale třeba představte si, že sedíte v restauraci na rande s novým objevem, kouknete na stůl, na mobil a vidíte, že vám tam bliká, že už po vás jde ten váš osobní stalker. To je jak v Pokémon Go, prostě lovíte Pokémony na ulici, vaše stalkery. A vlastně je to taková Uno reverse card. Prostě jim hodíte naspátek tu kartu. Teď můžete stalkovat vaše stalkery vy. Může z toho být podle mě docela zajímavá hra na honinou. Zajímalo by mě teda, jak to bude fungovat v praxi, ale jestli si doteď stalkeři mysleli, že mají navrch, no, tak to jim moc dlouho nevydrželo.
1: A

0: Coco Kurt G, jejich Everything's Alright. Já jsem si přečetla komentáře pod tímhle songem na YouTube a teda píšou tam lidi, miluju tuhle písničku, dělá mě to šťastnou, slyšela jsem to v létě, miluju tuhle, tenhle banger. Takže si myslím, že to je přesně ten mood, který to fakt ale vystihuje. Jo, je to prostě song pro dobrou náladu, takže ideální způsob, jak zakončit naši první společnou hoďku Fine Warm Upu, ale nebojte, vy to víte, 3 další před náma, mezi tím zprávy s Adamem, potom do prava zase se mnou a potom zase zpátky k hudbě, třeba s Lady Gagou a její Abrakadabra. No tak budem čarovat už za chvilku, tady na Fajnou.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Na hodinkách už 4 minuty po čtvrtý, no tak šup, šup, Adame, pojď nám říct, co se kde děje.
2: Nová definice zaměstnání může rozšířit švart systém. Podle analýzy agentury PAK Research by se od příštího roku za zaměstnance považovalo jen asi 8 tisíc živnostníků, zatímco dneska jich je kolem 61 tisíc. Změna by tak mohla legalizovat až 90% současného švart systému. Návrh teď projedná sněmovna. Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním spotu Putinova jednotného Ruska. Ruská hokejová hvězda v něm stojí po boku ministra zahraničí Sergeje Lavrova nebo propagandistky Margarity Simonianové. Ovečkin přitom Vladimira Putina dlouhodobě podporuje. Už v roce 2017 založil sociální hnutí s názvem Putin Team. Emoji trendy se měnějí fakticky rychle. Ještě nedávno frčilo emoji uvadající růže, který se používá místo zlomeného srdce, často ale i ironicky. Teď začíná vytlačovat emoji vybitý baterky. Podle odborníků je právě to, že starší generace těmhle významům nerozumí, jedním z důvodů, proč jsou mezi mladýma tak populární.
1: Fajn. Mrknem na silnice. Praha hlásí docela dost nehod. Ta nejzávažnější je asi v ulici Radlická. Tam jsou 4 havarovaný vozidla, z toho 3 osobáky a 1 motorka. Na místě už by měly být záchranné složky, ale ideálně se asi tomu místu úplně vyhněte. Další nehoda je potom v ulici K Přehradám v Praze. Zase 2 havarovaný vozidla, to je nákladák a osobák. No a potom že jednička, to musíme zakončit. 237. kilometr na trase Polsko-Praha. Je tam porouchaný vozidlo, takže nic extra vážného, ale je tam neprůjezdný kraj, tak jenom opatrně, až pojedete kolem. To je vše, jezděte opatrně.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

Středeční odpoledne na Fajnu nemůže být lepší, protože ladíte Fajn Warm-up s Kristý, takže před náma další hoďka týhle megaparty, kterou rozjedem už za chviličku. No vlastně hned, na co čekat? Hele, středa, dobrý nálady je třeba, tak jdem na to. Mám tady totiž Lady Gagu, teda bohužel ne ve studiu, však to znáte, ale bude čarovat. Bude čarovat pro dobrou náladu se svým songem Abracadabra.

našem playlistu léto prostě nekončí. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, 14.14 a jste, jak jsem říkala, na fajnu. No a nejlepší sport? Ne, není to kafe a dort. Tímhle se musíme oficiálně omluvit Halině Pavlovský, ale vědci se podívali na to, jaký pohyb je nejlepší pro lidskou psychiku. Kafe a dort to není a není to překvapivě ani žádný konkrétní sport. Nejde o to, že by vás zázračně spasilo, když si budete tělo mordovat ve fitku, nebo budete hodinu trávit na józe, kde se marně snažíte nezlomit si nohu v nějaký speciální pozici. Dneska je těch sportů totiž tolik, že si vybere každej. Dokonce si můžete vymyslet i vlastní sporty, jak to třeba udělal jeden soutěžící v Love Islandu, Johnny. Ten nevěděl, co je padel, no tak z toho udělal padelboarding. Představte si, prostě budete hrát squash, ale s takovým tím obrovským prknem na padelboarding. Jo, dává to smysl. Každopádně je důležitý vybrat si sport, který vám nebude ve vaší hlavě vytvářet odpor. Protože když se donutíte běhat, ale budete u toho brečet, no tak tím rozhodně nic nevyřešíte, spíš si způsobíte další existenciální krizi. Takže nedoporučujeme, ale pojďte mi napsat, jaký sport vždycky zaručeně pomůže vám. Jak se říká, není to univerzální, tak si pojďme ukázat, jak rozmanitá škála sportů to je. Napište mi na 724634634, jaký sport zaručeně pomůže vám. No a já si myslím, že ke každému sportu je samozřejmě potřeba dobrá hudba. Takže Fastboy Beautiful Life právě teď.

0: Rodrigo zaspívala song Drop Dead o tom, jak si vybrala chlapa na internetu a celou dobu věděla, že je to ten pravej, taková normálka, hraničí co se stalkingem, možná. No to je jedno, tady na Fajnu, teď totiž probíráme váš oblíbený sport a doufám, že stalking to není. No není, podle zpráv. Michal píše, já doporučuji si občas pronajmout závodní okruh. Člověk se vyblbne tam a na silnici pak jede úplně v klidu, podle předpisů. Možná bych tenhle sport doporučovala povinně vždycky, když někdo dostane řidičák, tak ať se rovnou vybije takhle a pak už to nepraktikuje na silnicích. To by možná fungovalo. No a potom René píše, ahoj Kristý, je důležitý, jestli se potřebuješ vybít, pak je to třeba lezení po skalách. Já teď nevím, jestli René chtěl napsat zabít, protože já kdybych lezla po skalách, tak se zabiju, ne vybiju. Tam docela je tenká hranice mezi tím. No a nebo potom píše René, že když chceš klid, tak potápění. René má očividně smysl pro adrenalin, protože oba dva ty sporty mi působí velice nebezpečně. Potápění by mě rozhodně do klidu neuvedlo, kdybych tam viděla třeba žraloka nebo nějakou nebezpečnou rybu. Ale tak pro každýho je to jiný sport a o tom to je, takže se nám to potvrdilo. Perfektní. Já vám děkuju za zprávy a pojďme si radši zatančit. Tady svým s Mr. Know It All. Dobře, to není úplně song na tančení, ale nějaký tam budou. Tenhle bude takovej pohodičkovej. Tak za chvilku, už na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Cameron Whitcomb prosproudil středeční energii na Fajnu se svým songem Medúza. A já se ptám, kdo se koukáte na filmy v originále a kdo s titulkama? Průzkumy totiž ukazují naprosto jasnou věc, že i v době Netflixu a streamovacích platform skoro 3/4 Čechů pořád nedají dopustit na český dubbing. A důvod? No, je to naprosto pochopitelný. Po celém dni v práci si nechceme dělat čtenářský kroužek. Nechcem trávit čas čtením titulků, ale prostě chceme vypnout a tupě zírat do obrazovky. A taky slyšet, co se děje, když si jdeme do kuchyně pro bramburky samozřejmě. Navíc, pojďme si říct, u některých českých filmů, nebo teda zahraničních filmů předabovaných do češtiny, je ten dubbing dokonce možná lepší než originál. Třeba takovej Shrek, jo, nic proti třeba Eddiemu Murphymu jako oslíkovi, ten je geniální. Ale když si vzpomenete ze Shreka třeba na tuhle scénu.
1: Řeknu ti to, každý den přilétá až k nám.
2: Včelka Mája?
1: Včelka Mája!
2: Ano, naše kamarádka Včelka Mája, máme jí co závidět?
1: Jo. Výšku, z které vidí svět.
2: Včelka Mája?
1: Mája! Včelka Mája!
2: Ta malá uličnice Včelka Mája.
0: Neříkejte mi, že to není geniální. Je prostě, tenhle film je legendární s tímhle s dubbingem a nedokážu si vlastně vůbec představit, že bych si ho pustila v angličtině. Viděli jste někdo Shreka v angličtině? Napište mi, jaký český film, nebo teda zahraniční, už zase jsem udělala stejnou chybu, napište mi, jaký zahraniční film má podle vás nejlepší český dubbing. Napište mi na 724634634, jaký film byste si pustili jedině s dubbingem. No a k tomu další song, 24 Karat Golden, Ian Dior, Mood.

Disco Machine Wonderful Life připomínka takhle při středečním odpolední, že ten život je krásný. To jsme všichni potřebovali, ale teď se pojďme podívat na vaše odpovědi. Já jsem se vás totiž ptala, jaký film má podle vás lepší český dubbing než originál, nebo minimálně byste si ho asi pustili spíš v češtině než s titulkama. René píše, že ho takhle za něj zaujal nejlepší dubbing filmu pro dospělé z 90. René píše, na to nic nemělo. Ukázka z toho byla v jednom z dílů Slunce seno a píše, byl to amatérský dubbing přes mikrofon, napřímo, dnes se říká simultánně. No tak to muselo být hodně zajímavý. Dobře, bereme, ale spíš se mi líbí příklad od Michala, s tím souhlasím. Michal píše Madagaskar a písnička Já tak rád trsám, jednoznačně. Na tom se všichni shodneme, normálně mě mrzí, že vám ji tady asi nemůžu pustit do rádia. To by se nám sem asi úplně nehodilo, ale taky bych si ji pustila. No a teď ještě přišla zpráva, která se mi ale načítá. Sakra. No tak se to třeba dozvíme potom. No nic. Tak musíme na písničky. Za chviličku třeba Loi a její Red Eyes. Za chvilku. Tady na fajnu. A už to přišlo. Český dubbing je jednoznačně nejlepší na světě. Policaj z Beverly Hills je toho jednoznačně důkazem. A v co filmy s Brucem Willisem nebo s Nicolasem Cagem obecně. I když kdo ví, jestli je to původní znění. Aha, zajímavý. No zajímavý. Já vám děkuju za zprávy. Pojďme už zase na hudbu. Loi, Red Eyes. Za chvilku. Tady na fajnu. Fine. Never too much, never too much.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Fajn rádio. Prostě hity.

0: Infant Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Malcolm Todd, další lék na špatnou náladu, song Earrings, právě dohrál na fajnou 14.53 a já se ptám, co vznikne, když spojíte sáskovou kancelář, baseballovou pálku a nahou Sydney Sweeney. Vznikne absolutní digitální peklo a hromadný úprk sledujících. Hollywoodská hvězda Sydney Sweeney, jak jste určitě všichni zaregistrovali, totiž natočila novou reklamu na sportovní sáskovou platformu. A jak ji pojali? No logicky, samozřejmě Sydney svlíkli do naha a strategický místa zakryly kusy sportovního náčiní. Ty géniové v agentuře si asi úplně mnuli ruce, říkali si, hele šéfe, dáme tam nahou Sydney, chlapi budou slintat, stáhnou si apku a máme splněno. No, jako vlastně to vyšlo, pozornost to přineslo, akorát úplně jinou než zamýšleli, protože profesionální sportovkyně po celém světě teď zůřej, fanoušci naštvaně klikají na unfollow a Sydney během pár dnů přišla o 200 tisíc sledujících. I když, buďme upřímní, ona jich má 25 milionů sledujících, takže pro ní tahle ztráta znamená asi jako když ztratíte 5 korun v nákupním košíku. Sydney navíc neváhala, začala se hned obhajovat, ale tvůrci reklamy prostě dostali studenou sprchu. Nicméně, jak praví starý dobrý pravidlo showbiznesu, negativní reklama je taky reklama. A zvlášť, když se u toho někdo slíkne.

crazy, co dokáže jedna písnička. A taky láska. O tom byl tenhle song David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson. Crazy what love can do. Party track, se kterým jsme zakončili naši druhou společnou hoďku, fajn warm-upu, ale pořád dvě před náma. Nekončíme, nezastavujeme, party pořád jede dál. Dáme si třeba Tiësta, The Business. Jo, to bude pořádný business. Takže se připravte, nalaďte. Mezi tím zprávy, potom doprava a potom zase zpátky k hudbě. Takže zůstaňte tady na fajnou.

0: nástupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka. 5. října 2026 v Praze na Markétě.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
0: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
0: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
0: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Nejvyšší soud znova otevřel kauzu prodeje nacistických suvenýrů. Případ se týká hrnků, triček nebo obrazů s Adolfem Hitlerem a dalšíma představitelema nacistického režimu. Ředitel nakladatelství Emerich Drtina už dostal podmínku. Městský soud ale případ později poslal jen do přestupkového řízení. Nejvyšší soud teď nařídil, aby se věc znovu projednala. Olympijská vítězka a snoubenka Jakea Paula Jutta Leerdamová si dává pauzu od rychlobruslení. 27-letá Nizozemka oznámila, že v nadcházející sezóně nebude závodit. Nejde ale o konec kariéry. Dveře rychlobruslení podle svých slov úplně nezavírá. Chce teď víc času věnovat tvorbě na sociální sítě a dalším projektům. Proteinové prášky v Česku zdražujou. Poptávka po nich totiž rychle roste, zatímco výrobci nestíhají vyrábět dost syrovátky. Ta zdražila až o 150% a proteinové výrobky už v Česku podražily zhruba o pětinu. Levnější zásoby navíc výrobcům docházejí a další zdražování se čeká do konce roku. Fajn.
2: Co se děje na silnicích? Pojďme se podívat. V Mostě v ulici Pražská je nehoda, dva osobáky jsou tam v sobě. No a Praha se v tom zamotala taky. V ulici Průběžná jsou taky dvě havarované vozidla, je to tramvaj, ale s osobákem. Tak opatrně projíždějte. No a na závěr D8, 18. kilometr na trase Praha-Německo, je tam porouchané vozidlo, který překáží na vozovce. Takže, jak to znáte, zase bacha.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
2: Předeční odpoledne na Fajnu a tady warm up s Kristý. Před náma třetí hoďka, kterou musíme rozjet naplno. Dáme si tipy, nebo spíš antitipy, na místa, kam rozhodně nechodit, pokud se chcete seznámit se svojí životní láskou, takže pokud jste single, tak rozhodně poslouchejte. Pokud jste zadaný, tak taky, abyste nám řekli, jestli to je pravda nebo ne. No a k tomu party songy, což je vlastně taková malá nápověda. Ty

Emperor City Self-Aware, tahle krásná písnička právě teď dohrála 15.12 a vaše osudová láska čeká večer na baru. Akorát, že vůbec, a jak zpívá Ed Sheeran v tomhle songu Shape of You, klub není úplně nejlepší místo na hledání životní lásky a teď je to vědecky ověřený. Jo, zase další studie, která nám některým bude kazit život. Protože tady se píše, že 3 ze 4 lidí, který pravidelně vymetají party, zůstanou do smrti single. No tak základ je teda asi na tu party chodit ve 4 a nebejt ten 4. Když 3... Ne, aha... Tak vy musíte být ten 4. No jo, 3 ze 4 lidí zůstanou single, takže jenom ten 4. si někoho najde. To je ještě horší, než jsem si myslela. Sakra, no tak to jsem nahraná, tak budu asi navždycky single. Nicméně teda já si myslím, že to nemusí být až takhle horký. Jasně, seznamovat se s někým uprostřed noci, s rozlitým drinkem a tak dále, nezní to úplně ideálně. Nicméně nikdy nevíte, kde potkáte toho pravýho. Vždyť to může klapnout na parketu, přihát se o taxíka, nebo i v nějaký trapný chvíli. Někdy se to stává a jsou z toho naopak ty lepší seznamovací příběhy. Takhle, já si pořád myslím, že je lepší do klubu než na Tinder, ale možná se mýlim. Tak mi napište vy, jaký místa jsou podle vás nejhorší, ne nejlepší na seznamování, ale nejhorší. Kam byste rozhodně nešli, kdybyste si chtěli někoho najít? 724-634-634, no a na tom místě, tam se večer vidíme. Teď už Sombr, Andres, tady na Fajnu.

0: nevěděli, co znamená název tohohle songu Azizem od Eda Sheerana, tak je to láska. No a to se nám hodí, protože na Fajnu teď zase probíráme lásku. Jak jinak, já vím. Ptala jsem se vás ale naopak, jaký je podle vás nejhorší místo na seznamování. Docela mě pobavil Michal. Michal píše, já bych se rozhodně nešel seznamovat do vězení. Cítil bych, že ta naše láska je jaksi spoutaná. Hezká hříčka, slov cením. No ale potom tady máme příklad, že i na těch nečekaných místech to může fungovat. Anička píše, sice nevím, jaký je nejhorší místo, ale moje ségra byla na nějaký církevní akci a tam svého manžela potkala. Řekla jí stručně a důrazně, ať přijde v neděli do jejich církve, a tak tam šla a pak se postupně seznamovali a teď jsou manželé. Když si tak vzpomínám, mě se teď někdo ptal na ipáku, jestli nepřijdu v neděli do církve. Tak vidíte to, možná tomu dám taky šanci. Pojďte se mnou, třeba najdem lásku. Teď už ale najdem radši další písničku. Haven, Caitlin Aragon, Iron, za chvilku tady na Fajnu.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

Středeční odpoledne a tohle byla mladunká česká talentovaná zpěvačka Rue Gale se songem Wishful Thinker. Ale teď tady mám zprávu, která pro některých možná bude trošku zklamání. Pražský hrad bohužel nejsou bradavice a korunovační klenoty bohužel nejsou vitály. Chudáčci malí školáci to teď zjistili docela krutě přímo naživo, protože jim umožnili jít na Pražský hrad podívat se přednostně na výstavu korunovačních klenotů. Český národní poklad, historie, jo, nesmírná hodnota, jenomže co řekli reportérům tady ti malí školáčci? Já vám budu citovat jednoho třeťáka, jo, ten řekl: čekal jsem magii, ne zlato. Myslel jsem, že tam budou nějaké jiné předměty, třeba nějaká magie. Věděl jsem, jak vypadá žezlo a koruna, ale nečekal jsem, že zrovna tohle jsou ty klenoty. Já toho kluka normálně lituju a miluju a zároveň. Mně přijde geniální, že tam jel prostě na výlet se školou, baťušku, řízek v ubrousku, těšil se na klenoty, doufal, že tam bude prostě nějaký Harry Potter moment, že ho třeba vyzvou, aby letěl do bradavic nebo něco takového. No a bohužel, bylo to jenom kus s kovukami, s kamínkama. To muselo bolet víc, než když fakt v 9 letech nám ten dopis nepřišel. Tak mi napište, jestli jste zažili nějaký moment, kdy jste v dětství si představovali, že něco bude vypadat nějakým způsobem, a potom, když jste to viděli v realitě, nebo když jste poznali, co to vlastně je doopravdy, tak vás to hrozně zklamalo. Všichni asi totiž s tímhle kloučkem trošku soucítíme. Prostě takový to dospělácký zklamání. Chudák to poznal už ve třetí třídě. Tak mi napište na 724634634, co takhle zklamalo vás, tak jako korunovační klenoty. A k tomu si pustíme Hozíra. Ten nás totiž nesklame. Nobody Soldier právě teď.

Legion od BB Rexy Faithless, to je song, který mě vždycky zvedne ze židle v dobrým. Teda, já doufám, že vás taky zvednul, že jste tančili, ale teď už na vaše odpovědi jdem na ně mrknout. Ptala jsem se vás, jestli jste někdy zažili situaci, kdy jste si jako dítě představovali, že něco bude vypadat nějakým způsobem, no a potom vás to zklamalo. Anička píše, asi 2 roky zpátky se mi stalo, že jsem chtěla jít na takovou atrakci, kde si přivázaný k takovému velkému kladivu, lítá to nahoru, dolů asi 20 metrů nad zemí. No a jak jsem na to šla, tak jsem byla hrozně zklamaná, protože to bylo strašný. Takhle, člověk musí vědět, že má rád tyhle adrenalinové atrakce, protože pokud tam jdete a nemáte to rádi, tak to většinou nebývá úplně příjemný zážitek. Takže chápu. No a potom Michal píše, že byl zklamaný, i když to asi nebyla úplně dětská představa. Zažil jsem to asi před 20 lety, když ke mně do firmy přišla objednaná úklidová firma. Tedy celá jedna paní. Nevím, proč jsem si myslel, že mi přijde aspoň 5 lidí a profesionálně a rychle uklidí celou firmu. Paní byla skvělá, jenom mě to překvapilo. Tak jeden člověk taky může být firma, ne? 3 firmy za 3 roky, nebo jak se to říká. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, aspoň všichni se dokážeme vcítit na chvíli do těch školáků, který byli tak zklamaný z korunovačních klenotů. Ale víte, co zabírá na zklamání? Jak jste to asi čekali? Dobrá hudba vždycky zabírá na všechno. James Young, Infinity, za chvilku tenhle song tady na Fajnu.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Olivia Pete.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fire.

0: Go Kill It, Griffin, Save My Love. 15.55, tady na Fajnu. A je to banger za bangrem. Teď ale se ptám, kolik centimetrů vás dělí od toho, aby z vás bylo dítě z mateřské školky? Na Floridě je to přesně 1,57 m. Koluje totiž bizarní zpráva, že se chystá nový zákon, kdy na Floridě bude muset mít v autě povinně každý, kdo měří méně než 1,57 m, dětskou autosedačku. I kdyby to byl jenom internetový blábol, mě ta představa trošku vyděsila. Já mám 1,53 m a představila jsem si, jak by to fungovalo, když třeba jdete na rande. Si připravíte dokonalý make-up, vlasy, sexy outfit, podpatky, přijede pro vás nějaký váš objev v nějakém autě, vy ladně natáhnete ruku ke klice a on vám jenom řekne, ne, ne, baby, musíš dozadu, protože jinak dostaneme pokutu. No mně to přijde naprosto šílený, doufám, že u nás se to dít nebude, protože to je šílený. Já bych se nechala zapnout do dětské sedačky asi jenom v případě, že by mě to fakt na chvilku vrátilo do dětství, že by to byl takový stroj času, to by šlo. Ale doufám, že teda tomuhle zákonu bychom se mohli vyhnout. Každopádně teda hodně štěstí na Floridě a my už jdem na další písničku. Olivia Rodrigo, Stupid Song, právě teď.
1: All the hits right here.

0: mistrině songu o lásce zlomených srdcí a její Stupid Song. To nám právě dohrálo na fajnu. Čtvrtá hodina odbyla, to je čas posunout se na naší poslední společnou hoďku. Je to tak, uteklo nám to, že jo? Ale nebojte, ještě teda jedna před náma. Mezitím zprávičky s Adamem, potom doprava a zase se mnou, s mojí maličkostí. A potom zase zpátky k hudebním peckám. Takže rozhodně zůstaňte tady, na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Sme online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia CZ.
1: Cristiano Ronaldo chce tvrdší tresty za nechutné provokace na stadionech. Fanoušci saudsko-arabského klubu během zápasu skandovali jméno tragicky zesnulého Dioga Joty směrem k jeho kamarádovi Rubenu Nevesovi. Ronaldo na to reagoval tím, že podobné chování podle něj už nemá s fotbalem nic společného a lidi, kteří to dělají, by podle něj neměli dostat možnost vrátit se na stadion. Lesní bar na Vysočině už letos opakovaně vykradli. Naposledy tam zloděj ukradl kovovou pokladnu s drobnýma a policie ho teď podle záběrů z fotopasti hledá. Podobný případ tam řešili už v květnu, kdy někdo odnes celý bar i s pokladnou, nápojema a sladkostma. Stavbaři v Ohio zachránili malý kotě a udělali z něj maskota. Zrzavý kotě uvízlo v těžkém stavebním stroji. Dělníci ho ale dostali ven a začali se o něj starat. Dali mu jméno Sue a technik Jared si ho nakonec vzal domů. Firma mu dokonce nechala vyrobit vlastní reflexní vestu a pracovní helmu, aby mohlo chodit kontrolovat staveniště s ostatníma.
2: Fajn. Pojďme se podívat na dopravu. Já nechci být zaujatá na Prahu, ale v Praze je těch nehod teď nějak moc. Na jižní spojce tam jsou dvě havarované vozidla, jeden z toho nákladák, jeden z toho osobák, k tomu se vyhněte. Taky Vršovická, tam je to autobus s osobákem, další nehoda, no a pořád tomu není konec. Pak ještě ulice Vaníčkova, taky v Praze, dvě havarované vozidla, osobák se skútrem. Jezděte opatrně, ať nemusím hlásit aspoň tu Prahu pořád dokola.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Hello! Zapínáme pásy, poslední hočka před náma, teda ne poslední úplně, ale se mnou dneska ano. Moje jméno je Kristý, určitě to všichni už víte, a před náma poslední hodina Fine Warmupu. To znamená, že to je taková rozehřívačka, abyste přežili celý ten den. Dneska už jsme toho přežili spoustu, tak to pojďme doklepnout společně s dobrou hudbou se mnou, no a to je ideální kombinace, ne? Tak jdem na to, Teddy Swims, jeho Bad Dreams právě teď.

Lady Gaga vás roztančila se svým songem Death Dance právě teď na Fajnu a mám trošku špatnou zprávu pro všechny opozdilce. Přicházet pravidelně pozdě totiž prej vůbec není roztomilý. Fňuk, jako neřekla bych vyloženě, že to je roztomilý, ale zas říkat, že to není roztomilý. No, teď se to řeší hrozně moc na internetu, že je to projev totální neúcty k cizímu času. Já jsem ale jako malá viděla film Deník princezny. Jestli jste to taky viděli, tak teď mi určitě dáte za pravdu. Tam ta královna totiž prohlásí, že královna nikdy nechodí pozdě, ostatní prostě přišli moc brzo. A já jsem si to tak jako vzala za svoji celoživotní filozofii a doufám, že nejsem jediná, jenomže v tom dospělém životě už to bohužel moc nefunguje, že jo? Místo, aby vám v práci tleskali, že přijdete pozdě, tak na vás koukají vražedným výrazem, no a vy se přiřítíte celý spocený, kabelku držíte v zubech a spustíte takovou tu klasickou pohádku, že vám ujel spoj, kočka se na vás divně koukala, nemohli jste najít klíče, bla, bla, bla. Bohužel, no, tak ne každý jsme stvořený pro to chodit pozdě. Já si myslím, že to je taková jako vlastnost, se kterou se narodíte. Možná to je daný tím, jak jsme přišli na svět. Některé děti se narodí před termínem porodu a některý po termínu. Tak ty, co se narodí před, tak chodí brzo a ty, co po, tak pozdě. A nebo je to blbost, protože to jsem si teď vymyslela, jo? Prosím vás, to není žádná studie, ale napište mi, jak to máte vy, jestli chodíte včas, anebo taky permanentně pozdě. Napište mi na 724634634 a k tomu si dáme Šimona Opa, jeho Save My Soul. To jde ideálně na čas.

Track pro šťastnější den, to byly Marshmallow a Basti, jejich Happier, právě teď na Fajnu. No a já jsem se vás ptala, jestli chodíte pozdě, nebo chodíte brzo, jestli jste, jaká skupina lidí jste, a mám radost, že spíš tady mám zástupce těch z vás, co chodí pozdě. Třeba Filip píše, vždycky chodím pozdě do školy, ne že bych já byl pomalej, ale to ty vlaky mají vždycky zpoždění. Mně se líbí umět to na něco svést, já teda Filipovi věřím, že to není jeho chyba, ale zároveň jako známe určitě situace, kdy jsme si i trošku tu realitu přikrášlili. Pak tady někdo píše, mojí parketou je vždycky a všude chodit pozdě aspoň o 5 minut. Nevím, jak to dělám, ale mně se to prostě vždycky nějak podaří, neumím chodit včas. No a potom Peggy, ahojky, já chodím taky permanentně pozdě, už si na to i lidi docela zvykají, takže asi ani nebudu mít problém. Docela mi to vyhovuje a naopak z práce jdu zase dřív. No a potom ale máme i opačnou skupinku, třeba Vašek. Vašek píše, ahoj, já chodím na čas nebo 5 až 10 minut před, záleží kam. Třeba na tréninky dojdu i o 30 minut dříve. Tak Vašek by si rozuměl určitě s Michalem, který taky píše, že vždycky jezdí i o půl hodiny dřív. Jak říkám, každý jsme jiný, komu to vyhovuje tak, tomu tak, já radši přijdu pozdě, ale teď už si pojďme pustit písničku, nebo spíš za chviličku, abych dodržela to, že přijdu pozdě. Eva Farná přijde o něco později, za chvilku, se songem Perpetuum Mobile, tady na Fajnu.

0: na stupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka. 5. října 2026 v Praze na Markétě.
1: Let's go! Fine Fish Radio. Klikni na fineradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.

0: Harry Styles si v tomhle songu Dance No More stěžuje, že DJové už dneska netancujou. To ale neznamená, že nemůžeme tančit my, takže doufám, že to jste právě teď dělali. Půl pátý, ideální časy zatančit. No a tak je to ideální čas naučit se, jak rozmluvit člověka, který nerad mluví.
1: Jakube, vítej na svém prvním oficiálním rozhovoru.
0: Na YouTube totiž dropla absolutní bomba. Mikýř dokázal nemožný, dostal na rozhovor Izomandiase, českou rapovou ikonu, která si extrémně střeží soukromí a interview s rozhovory roky prakticky nedává. No a jak ho Mikýř přinutil mluvit hodinu a 40 minut? Geniálně poskládal dohromady ty nejvíc ujetý trendy světového internetu. Chvíli spolu kecají v autě, pak seděj v pastelovém studiu a kolem nich lítají roztomilý štěňátka, já vím, rozkošný. Během takového rozhovoru by spousta z nás asi nezvládla říct nic jiného než ču-ču-ňu-ňu. No a potom spolu brečej nad brutálně pálivýma chili papričkama po vzoru různých světových rozhovorů. A světe div se, i tenhle největší drsňák roztál. Jakmile vám poklíně leze štěně a pusa vám hoří chili papričkou, tak se prostě nedá nic jiného dělat. Ukazuje se, že žádný člověk není úplně nedobytná bytost a pevnost, pokud na něj máte ty správný páky. Takže se ptám vás, za prvé, teda vám říkám, rozhodně si ten rozhovor pustíte, a za druhé mi řekněte, kdybyste se snažili někoho rozmluvit, někoho, kdo není úplně extra extrovertní, wow, to se mi teda povedlo, prostě někoho, kdo není úplně komunikativní, co byste udělali? Jak rozmlouváte lidi ve svém okolí? Napište mi na 724-634-634, jestli k tomu pomáhají taky štěňátka, pár piv, chili papričky, co já vím, nebo nějaký drastický mafiánský metody, no, napište mi, jsem zvědavá. Teď už Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: si Viz, Honey a taky jejich song At The Party. Jako bych to neříkala, že jo, středa, to už je malý čtvrtek, malý pátek, basically malá party. Takže to jsme teď tady zažili, ale teď se pojďme podívat na vaše odpovědi, protože jsem se vás ptala, čím byste člověka přinutili, abyste ho trošku rozmluvili. Michal píše, stačí vyjet na kole po silnici. Tolik slov, co z těch aut vychází. Jo, to je pravda, no. Taky jsem včera potkala spousta cyklistů, já jsem naštěstí neřídila nic proti cyklistům. Ale někdy je to na těch silnicích komplikovaný vyhybat se a tak. Já bych zařídila víc cyklostezek. Ale to odbíhám od tématu. Potom taky tady píše Tomáš. Tomáš píše, že když potřebuje někoho rozmluvit, tak ho vezme na pivo. No jo, stará dobrá česká klasika. Čekala jsem, že to někdo z vás napíše. Tak vlastně na co nějaký mafiánský triky, když k tomu stačí jedna hladinka. Já vám děkuju, že jste mi napsali a za chvilku si pustíme další triky, třeba One Republic, Need Your Love. Lásku všichni potřebujeme, i při středě. Tak jdem na to.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
6: Duh.
5: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajeme.

0: Harris, jejich Ready Go, song, který nám právě teď dohrál na Fajnu, ať se zhlásí 16.52. Vy víte, co to znamená. Znamená to, že...
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Jojo, uteklo nám to, že jo? 4 hoďky Fajn warm-upu za náma, zároveň středa skoro za náma, další pracovní týden je tak vlastně u konce, já už bych to počítala, jako že jsme to zvládli, ale nebojte, dáme si spolu ještě 2 dny, zítra i v pátek od 1 do 5, tak jak to máme rádi, připravíme se na ten víkend nejlíp, jak můžem, užijem si to, prožijem to naplno, zaspíváme, zatančíme, však to znáte, no a teď už nezbývá nic, než vás nechat do rukou Žampika. Jo, předávám vás dál, jsem si jistá, že jste v nejlepších rukou, protože Žampik přišel se skvělou náladou. Já jsem zvědavá, co pro vás má připravenýho, nějaký určitě překvápko, ale já už odcházím. Mějte se moc hezky, to jsem vás natýzovala, uvidíme, co přijde. Ode mě už jenom poslední song. Silk City, Dua Lipa, Diplo, Mark Ronson a jejich Electricity. Tak já doufám, že vám tenhle song dodá pořádnou dávku energie na zbytek dnešního dne a my se slyšíme zase zítra. Bye, babes!

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: 3, 2, 1. Už za chvilku Jindra Žampa.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Fajn rádio, fajn rádio.
4: Hey, it's Tonight. Hey, this is Pink.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
6: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Pojďme se podívat na to, co se událo na planetě Zemi, a o to se postará Adam. No Ádo, je to tvoje.
8: Nová definice zaměstnání může rozšířit švart systém. Podle analýzy agentury PAK Research by se od příštího roku za zaměstnance považovalo jen asi 8 tisíc živnostníků, zatímco dneska jich je kolem 61 tisíc. Změna by tak mohla legalizovat až 90% současného švart systému. Návrh teď projedná sněmovna.

0: pojďme se podívat, kdo jezdí nebo nejezdí. Nehoda v Praze, Svatovícký most, pardon, je tam nákladák s osobákem do sebe havarovali, projíždějte se zvýšenou opatrností a nehoda taky na D1 ve směru na Brno, tam probíhá odstranění osobního auta, tak i tam si dejte víc času na tenhle ten úsek.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Fine Drive. Jindra Žampa.
0: OK, 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje středeční Fine Drive, středa dobrých tracků. Třeba za chvíli přinesu pozitivní zprávu pro všechny lenochy. Do té doby Khalid anebo Joe, End of Beginning, právě teď na Fajnu.

Heart Alive, Tied Up, pohodový track, který nám dohrává v 17 hodin 8 minut na Fajnu. A lidi, co když vám řeknu, že občas nedělat vůbec nic není lenost, ale vlastně docela dobrý způsob, jak si pořádně vypnout hlavu. Někdy prostě potřebujete den, kdy nic neřešíte, nikam nemusíte a jenom máte pohodičku lehárko. Takovej úplně línej den může pomoct schodit stres a trochu dobít baterky. Výzkumy kolem odpočinku a snížení podnětů ukazují, že takový sklidnění může mít pozitivní vliv na úzkost a pocit pohody. Já to musím hned zavolat svojí mamce, protože ta si myslí, že jsem hrozný lenoch, když celý jeden den nic nedělám. Teď jí řeknu, že jenom pečuju o svoje psychické zdraví. Každopádně, napište mi, dokážete celý jeden den vůbec nic nedělat a ležet jenom v posteli, anebo vás po pár hodinách to přestane bavit a musíte prostě něco dělat. Napište mi to na 724-634-634. Baby, let's go. Summer banger. Banger. Fine.

Jak jsem říkal, tak plním. Středa dobrých tracků třeba. One Direction, best song ever, posloucháte fajn. A lidi, my jsme tady před chvílí řešili, že rád si občas takovej lenivej den, kdy celý den jenom ležíte v posteli a nic nededěláte, tak je vlastně dobrý pro naše psychické zdraví a proto občas trošičku vypnout. Ptal jsem se, jestli vy zvládnete někdy celý den nic nedělat, nebo to prostě nedokážete. Tady jsou vaše odpovědi. Michal napsal, já v posteli celý den nevydržím. Přijdu si jak uválený k smrti. V noci se mi pak hrozně blbě spí, ale lenošim po svým. Koukám do stěny a aby to nebylo tak nudný, dám si tam televizi. Já už jsem si říkal, co to je za člověka, že kouká do zdi, ale už to chápu. Dobře si na to šel, Michale. Pak tady máme další zprávu. Ačkoliv mám o víkendech zápasy, jelikož trénuju fotbal a do toho mám svoje zápasy jako hráč, vždy v neděli potom všem si najdu čas vypnout a neřešit nic. Zapnu si fotbal a hodím se do pohody. No teď jo. Taková pohoda je hodně důležitá. Za chvilku si dáme pohodu s Eaglem a Moving to the Sun na fajnu. Fine Drive.

AC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

Posloucháte středeční Fine Drive. We could dance all night. Za Majkem je Jindra a my popojedeme dál. Před náma je neskutečná frajerka Sky Newman. Borka, která začala psát vlastní songy už v 11 letech a do nahrávacího studia chodila už ve 13. K hudbě jí přivedla její teta, jazzová a bluesová zpěvačka. A docela bizár je, že Sky se dvakrát hlásila na prestižní britskou školu a ani jednou ji nevzali. Přesto se o pár let později dostala mezi největší nový britský zpěvačky. Pojďme si dát tuhle neskutečnou teprve 22-letou frajerku právě teď na Fajnu.

Kato a John, Turn the Lights Off, song o tom, že máte zasnout světla. Posloucháte Fajn v 17 hodin 41 minut a lidi, já se dabingu věnuju už nějakých 20 let a mám za sebou tak 2000 filmů a seriálů, takže tohle mě docela potěšilo. Češi se dabingu pořád nechtějí vzdát. Podle průzkumu si totiž při streamování pustí český dabing skoro 3/4 lidí. Originál si pravidelně pouští jenom 29%. A i z těch, co jedou originál, si většina stejně zapne český titulky. Takže i když máme Netflixy, HBOčka a všechno si můžeme pustit v originále, dabing u nás pořád neskutečně vede. A já po těch 20 letech můžu říct jediný, díky bohu, budu mít co žrát. Každopádně napište mi, jak to máte vy, dabing nebo originál. A je nějaký film nebo seriál, který byste si v originále nedokázali představit? Napište mi to na 724 634 634.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: posloucháte Fajn, 17 hodin 52 minut, to je aktuální čas. Tohle to byl Fastboy a my jsme tady řešili český dabing. A to, že stále třetina Čechů dává přednost dabingu oproti originálu. Ptal jsem se, jak to máte vy a jak jsem si byl teda strašně jistý, vzhledem k tomu, že já se dabingem živím, že o práci nepřijdu, tak už si tak jistý vůbec nejsem. Hanička mi napsala, ahoj, tak rozhodně všechno v angličtině s anglickýma titulkama, ale Simpsonovi ty jsou dokonalý v češtině. Nezbývá mi, než souhlasit. Další zprávu tady máme od Alexe a ten napsal jedině originál a to vždy. Co vy s tím máte s tím originálem? Jediné, co si neumím představit bez dabingu, je Scary Movie. 1, 2, 3. Naprosto kultovní hlášky. Ty asi myslíš něco takovýhleho, že jo?
1: Co je?
2: Co je?
1: Co je?
0: Co je?
1: Telefon.
3: Fine Drive. Fine Drive.

0: Michael Schulte a Rehab nám zakončují první hodinku Fine Drive. Před náma jsou další dvě hodinky, tak si to pojďme společně dát.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fine přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
3: Fine.
1: Nejnovější trendy
3: a momenty, který musíš vidět.

0: Fajn, pojďme se v rychlosti podívat na dopravu. Nehoda u Liberce, obec Oldřichov v Hájích, silnice 2904. Osobák to tam narazil do svodidel, přesně vím, kde ta silnice je. Nehoda taky na silnici 23, to je u obce Ořechov, u Jihlavy. Tam je to osobák napálil do autobusu, vyhněte se tomu. A nehoda opět na D1, tentokrát ale ve směru na Prahu, 89. kilometr. Tak si už dávejte bacha na té D1, co?
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
2: Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 18 hodin, 1 minuta, k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvilku si tedy dáme drbíky z hudebního showbiznesu. Do té doby Justin Bieber a Zara Larsson právě teď na Fineu.

Středa dobrých tracků, třeba Justin Bieber a Nicki Minaj. Posloucháte Fajn v 18 hodin 8 minut a dějou se docela slušný zvraty a hroty na turné Eda Sheerana. Macklemore už s ním dál vystupovat nebude. Macklemore byl předskokanem na americký části Edova turné, ale po jednom z koncertů měl na pódium projev na podporu Palestiny a řekl Free Palestine. Potom se některý americký stadiony ozvali, že s ním na programu koncert nechtěj a výsledek Macklemore zbytek turné opouští. Ed Sheeran teda teď vysvětlil, že to nebylo jeho rozhodnutí, podle něj to rozhodli promotéři a jednotlivý venue. Řekl taky, že se během týdne snažil najít nějaký řešení. Každopádně měl vystupovat Macklemore na 8 z 10 koncertů a na nadcházejícím, který bude 19. září, už Macklemore nebude. A tím to nekončí. Po Macklemorově vyřazení z turné se na jeho podporu stáhli i někteří další účinkující, třeba Lucas Graham. Jsem zvědavý, jak tohle celý dopadne. Je vidět, že politika teda hodně míchá i s hudbou. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come

0: víkendovej středeční večer na Fajnu. Tohleto byl Alex Warren, posloucháte Fine Drive a já na vás mám jednu otázku, podle který vás možná dokážu okamžitě zařadit. Když letíte letadlem, jste člověk, který si vybere okno, anebo člověk do uličky? Já vlastně nechápu lidi, co řeknou, mně je to úplně jedno. Jak může být někomu jedno, jestli 8 hodin kouká z okna, anebo sedí mezi dvěma lidma? Okno máš svoje, můžeš se tam opřít, koukat ven a nikdo tě neotravuje, když jde na záchod. Ulička je zase pro lidi, co potřebují mít volnost a kdykoliv stát, třeba právě na ten záchod. A podle jednoho průzkumu fakt většina lidí preferuje okno. Za mě teda nejhorší člověk v letadle je ten, kdo si vybere okno a pak každých 10 minut stává. To prostě nechceš. Každopádně, napište mi vy, kde sedíte vy. Okno, ulička, anebo je vám to fakt jedno? A jestli máte okno, pustíte ho třeba pro vaši přítelkyni, anebo je to prostě vaše území? Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: dvouhodinový track od Temper City Self Aware. 18 hodin 29 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a řešili jsme tady zásadní otázku v letadle. A to, jestli okno anebo ulička. Tady Filip mi napsal, zítra odlítáme na Sicílii a připlatili jsme si s přítelkyní, že budeme sedět vedle sebe a jeden u okna, jeden uprostřed. A samozřejmě pro mě okno, jasná volba, dobře ty kámo, ale aby neřekla, že jsem hamoun, tak já cesta tam, ona cesta zpět. Ale to mi přijde fér, takhle to máme i mě nastavený. Já se teda i zpátky snažím se narvat k tomu oknu, i když to nevíde. Pak tady máme druhou zprávu od Lucky a ta napsala okno, hlavně kvůli tomu, že se o něj můžu opřít a spát. Musím říct, že já jsem taky ten typ člověka, co usne ještě před ohledem.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now. Turn it up.

Marion Witkomp, Medúza. Posloucháte Fajn ve středu 16. září a pokud máte pocit, že si ve svém věku nikdy nekoupíte vlastní byt, tak rozhodně nejste sami. Věk lidí, kteří si kupují první vlastní bydlení, se totiž dost výrazně posouvá. Dneska je prvnímu kupujícímu v průměru 40 let. V osmdesátkách to přitom bylo kolem 30. A není to tím, že bychom najednou nechtěli vlastní bydlení. Prostě ceny nemovitostí, hypotéky a nájmy jsou absolutní nesmysl. Takže místo toho, aby si člověk ve 30 koupil byt, pořád řeší, jak vůbec našetřit na ten první milion. Já bych chtěl vůbec pomýšlet na to, že na ten milion nikdy našetřím. Každopádně napište mi, jak to máte vy. Chcete jednou vlastní byt nebo barák, a nebo vám přijde úplně v pohodě celý život bydlet v nájmu? Mně to v pohodě nepřijde, ale asi mi nic jiného nezbývá. Napište mi, jak to máte vy. 724 634 634. Fine Drive.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Music. Fine.

0: Neskutečně talentovaná Hugh Gale nám dohrává na fajnu v 18 hodin 51 minut a my jsme před chvílí řešili to, že věk prvních kupujících, věk lidí, kteří si můžou koupit svůj byt nebo svůj barák, se posunul na hranici 40 let. Není to kvůli tomu, že bychom nechtěli bydlet, ale kvůli tomu, že ceny jsou absolutní nesmysl. Ptal jsem se, jak to máte vy, jestli chcete jednou vlastní byt nebo barák, a nebo vám přijde úplně v pohodě celý život platit nájem. Kristýna napsala, vlastní byt bych chtěla, ale když vidím ceny, tak mi přijde reálnější koupit si stan a postavit ho někde v lese. Tak to je přesný. K tomu nejde nic víc říct. Mikuláš mi napsal, já bych chtěl vlastní, ale zatím jsem rád, že zvládám platit nájem. Na hypotéku fakt nemám. Nejseš v tom sám, kámo. Aneta napsala, upřímně, mi nájem vůbec nevadí. Nechci se ve 25 letech uvázat na 30 let. To vlastně taky dává smysl.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: Blast Madonna nám zakončuje druhou hodinku Findraveu. Před náma je dnešní poslední společná hodinka, kterou začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky na čísle 724-634-634.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trendu.

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
0: Poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky.
1: Fresh.
0: Hudba, kterou miluju. To je Fajn Fresh Radio.

0: Fine Drive.
1: Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
2: Pull my trigger, let me blow your mind.
3: Je to tady 19 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Driveu a před náma je klasicky 10 minutovka podle vás. 10 minutes for you. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na čísle 724 634 634. Pojďte mi psát na iMessage, zprávy, na WhatsApp, na Instač Fineu, každý jak chce. Napište mi k tomu i věnování, odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes. For you.
4: 10 minut tvých songů.
5: Máš 30 sekund.
4: Pošli název tvý oblíbený songy.
5: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
4: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
1: 10 minutes for you.
3: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. 724 634 634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. Jako první zprávu tady máme od Teresky, která by si přála Sombra, Back to Friends. Dobře, máš to tam mít? Druhou zprávu máme Slavíčka, jestli existuje Bůh. Tak jo, dáme to tam. A co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice tady vidím Kellyn od Barči. Tak jo, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

0: komentáři.
1: Slavíček, jestli existuje Bůh, to je track, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás. Před náma je třetí track v pořadí, je to Kelin a Eva Farna a Těklid. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky, o který jste si psali, no a potřebuju někoho, kdo to rozsekne. Zavolejte právě teď na číslo 724 634 634 a staňte se soudkyní Barbarou nebo soudcem Alexandrem a rozhodněte, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724 634 634. 10 minutes for you.

0: Martin a Eva Farná a Checklit. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Petra. Ahoj Petro.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, nemáme ještě ani 7:45 a venku už je skoro úplná tma. Jsi ten typ člověka, co má radši ty delší dny, anebo ti to takhle vyhovuje?
1: Ne, vůbec mi to nevyhovuje a myslím si, že to je jediný důvod, proč nemám ráda zimu, že je brzo tma.
0: Hele, mám to asi taky tak. Každopádně můžem si ji spravit s 3 trackama. Jsi na to ready?
1: No jistě, jsem s
0: nima. Tak jo, tohle to je jednička. Začínáme stejně jako včera. Opět tady bylo několik zpráv o Adélu a 8 in LA. Varianta číslo 1, pojďme na 2. David Guetta a Gone, Gone, Gone. Varianta číslo 2. A máme tady ještě variantu z české hudební scény. Vesna a Moravo. Hele Petro, je to ve tvých rukou.
1: Takže jasná volba, David Guetta.
0: OK, dáme ho tam. Je někdo, komu bys to takhle při středečním večeru chtěla věnovat?
1: Ano, je. Chtěla bych to věnovat svojí dceři, která právě mi říkala, že je smutná, tak aby jí to trošku rozveselilo.
0: Já si myslím, že to je ideální track. Posíláme jí to a doufám, že bude happy.
1: Já taky.
0: Měj se krásně, hezký večer, ahoj.
1: Dobře taky, ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Max, Podefake, máme 29 minut do 20. hodiny a tohle je fajn. Ať jste velcí nebo malí, máte trauma ze svý výšky, tak zněla moje otázka na vás. Tady jsou odpovědi. První zpráva je, mám 156 cm, nedosáhnu. Vždycky chybí nějaký centimetr, ale mám perfektní schůdky. Ale je to peklo. Miluju ty perfektní schůdky, vždycky se to dá nějak vyřešit. Další zpráva je, mám 190 cm už od 15 let a jsem ženská, takže šikana velká a mindrák v pubertě obrovský. Teď, co mě už přerostl starší syn, tak jsem úplně v pohodě. Taky výborný řešení. Je vidět, že si s tím všichni umíte poradit. A poslední zpráva je, jako malej, asi v 9 letech jsem strašně rychle vyrostl oproti kámošům a ve zprávách jsem viděl reportáž o chlapovi, který vyrostl přes 2 metry. Měl nějaké postižení a už si to přesně nepamatuju, je to fakt dlouho. Ale brácha mě strašil, že když vyrostu ještě trošku, stane se mě to stejný. Trauma asi do 11. No, naštěstí se nestalo. Hele, jedeme dál. Před náma Taylor Swift a Opelite právě teď na fajnu.
1: Tohle je fajn.

0: Doufám, že jste všichni happy, protože tohle je fajn. Máme 20 minut do 20. hodiny a já už tak happy nejsem, protože moje tříhodinovka se pomalu, ale velmi jistě chýlí ke svýmu konci. Ale ještě než se rozloučím, tak si dáme třeba ještě tenhle banger. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love, to je track, který si dáme za chvilku. Každopádně jsem vám chtěl říct, že Kygo se nepovažuje úplně za DJ, ale spíš jako pianistu. A Kygo se jako teenager necítil zrovna nejvíc cool, protože právě místo kytary hrál na piano. Sám říkal, že na střední všichni cool kluci hráli na kytaru v kapelách a on byl takovej ten divnej týpek u piana. Jenže pak slyšel Aviciho a právě díky němu se dostal k elektronické hudbě a z toho kluka u piana je dneska Kygo, jeden z největších DJů na světě. Pojďme si dát track Save My Love za chvíli na fajnu.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Díky za všechny vaše zprávy, jste naprosto boží, bez vás by to prostě nešlo. Hele, Fine Drive končí, ale po mně Next Generation, pořád, ve kterém dáváme příležitost novým umělcům, který si zasloužej tu příležitost. Dneska mě tady za majkem vystřídá talentovaná mladá zpěvačka Bianca. Zahraje vám tracky, který jste třeba ještě nikdy v životě neslyšeli. Dejte si tu necelou hodinku tady na Fajnu a já se budu těšit zase zítra od 17 do 20. Čtvrtek, malej pátek, papalala!

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Nejlepší playlist, nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
2: Duh.
1: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajeme.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Back to the hits.
0: Fine.

Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Vždycky hot. Vždycky

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.

0: Fajn Veš Rádio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.
1: Tohle je Fajn. My station. Yeah. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you coming in or what?
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn Radio. Prostě hity.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronz.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
10: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky.

slunce, seno a takový životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody. A mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou, mý kroky jsou spojené.

0: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Yeah. All the hits.